0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Učávo, dělejte lové. Do všech ulic. Čávo.
2: Dobrý ráno, nejčas se vale ve vaně. Lové všechno nejsou, ale nepřijdou za tebou sami.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Buď fresh.
2: Fresh.
1: Fresh Radio.cz.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Kradou a taky lžou.
2: Co?
1: Nezáleží jim na nikom.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.

Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás!

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz. Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
2: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
1: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
3: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Zprávy. Fresh zprávy.
1: Ostravě se po 5 letech opět zastavil Legio vlak. Na Svinově se tak zdrží 2 týdny a návštěvníci letos mají poslední možnost si ho prohlédnout v zredukované podobě. O osudech československých legionářů se návštěvníci dozví více ve 14 vagónech repliky vlaku z první světové války. Na Svinovském nádraží bude vlak přistaven do 14. června. Vítkovický hřbitov čeká další etapa rozsáhlé rekonstrukce. Obnovou projde hlavní páteřní cesta, která nabídne nové odpočinkové zóny a lepší dostupnost pro návštěvníky. Investice navazuje na několik let trvající modernizaci celého areálu. Práce na hlavní páteřní cestě by měly začít v průběhu letošního roku. A v sobotu si nenechejte ujít první ročník turnaje Ostravský Heitzmann. Mezinárodní turnaj v řecko-římském zápase žáků startuje od 11 hodin v atletické hale u Ostravar Arény.
0: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
3: Téměř 3 minutky po 6. přejeme pěkné ráno taky i na cesty. Děkujeme, že jezdíte společně s námi a opatrní buďte, pokud budete v tuto chvíli projíždět Vratimovskou ulicí v Ostravě, kde se srazily 2 osobní auta zhruba na úrovni sjezdu, potom dále na Vratimov. Opatrně i na Českobratrské ulici, kde se to už v tuto chvíli štosuje. Ta fronta aut potrvá zhruba na 5 minut, tak nepočítejte s velkým zdržením, ale i tak pro jistotu opatrně, a kdybyste přece jenom měli pro nás další informace, jak to jezdí nebo po případě nejezdí, dejte vědět na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337136.
0: Doprava?
2: Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.

0: archeologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky. Budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
3: Potřebuješ restart? Není třeba kafe, stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
4: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
3: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.

0: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď

0: teď 6 hodin, k tomu 14 minut. Honzíku, ty ses včera loučil s tím, že tě čeká návštěva Ostravské zoologické zahrady, tak bylo, nebylo?
1: Bylo, nebylo. Bylo. Byl jsem tam, ano.
0: No jo, a prosím tě, můžeš mi říct teda, kde ho máš? Mohl bys ho vrátit?
1: Koho?
0: Koho, jo, nevíš koho. Potom Honza Pernický byl po x letech, no po delší době, v ano. Ostravské zoologické zahradě.
1: Ano.
0: A krátce po tom, co Honza asi z té zoologické zahrady odešel, tuším, no. Se začalo psát, že chybí král Jelimán. Nebe ze strany. Normálně Ostravské zoologické zahradě řeší takový jako problém, protože utekl právě král Jelimán z expozice lemurů.
1: Ne, ne.
0: Jo, opravdu.
1: Tak ale já
0: král
1: jsem
0: Jelimán
1: to...
0: Král Jelimán na útěku.
1: Já jsem mu říkal, ať nikam nechodí se mnou.
0: Asi to, evidentně.
1: On to neposlech.
0: Tak nejste spolu, jo? Tak já se spával u tebe na stodolní.
1: No jdu se podívat do auta třeba, jestli nezůstal, ale... Teda jako, a to je pech, že? Tak,
0: pech,
1: já se podívám do Ostravské zoo po fakt dlouhé době. Říkám si, je to krásná zoologická. Pozor, Moni, já musím fakt říct, že my máme tu zoo tak krásnou.
0: Máme, no.
1: Nádhernou, velkou. Pardon, ale normálně, kdybych měl přirovnávat, tak přirovnávám k té pražské, protože je velká, je pěkná, je tam fakt jako víceméně všechno. A pozor, to možná ani nevíš, ani frešáci neví, ale nově se teď připravuje v Ostravské zoologické zahradě expozice
0: Jo.
1: A nově tam bude i expozice tučňáků.
0: No my víme, když jsme to říkali ve zprávách.
1: To je neskutečný.
0: No my se těšíme, že jo, protože tučňáci jsou roztomilá zvířátka, že?
1: Ano, ano.
0: Takže předpokládám, že i ty jsi našel svoje oblíbené zvířátko.
1: Jistě já mám.
0: Které to je, neříkej to teď, tak jako budeme typovat, jo. Král Jelimán to není.
1: Ne, ten to není.
0: Ten to není.
1: Mně se ty menší zvířátka moc nelíbí, já jsem spíš na ty větší.
0: Jo.
1: Mm-hmm.
0: Co tobě se tak může líbit za zvíře?
1: No tak.
0: Já nějaký nápad?
1: A ty nevíš?
0: No asi jako ne.
1: Já mám fakt jako strašně oblíbené zvíře.
0: Já se to musím srovnat v hlavě.
1: I tím životním stylem, je mi to velmi blízké, to zvíře.
0: Dobře, takže hledáme oblíbené zvíře Honzy Pernického, jo?
1: OK, tak jo, tak dejte vědět, dobré ráno.
2: WhatsApp 77 337 136.
1: Sigma a Chemicals právě teď.

0: Jako já to mám říct.
1: No tak já nevím.
0: To prozrať sám.
1: Ty ses mě ptala.
0: Perníku jeden.
1: Tak, a ty, jestli tě to zajímá, tak se ptej dál, ne?
0: Dobře,
1: přece.
0: Tak já se teda ptám, jaké je oblíbené zvíře Honzy Pernického, který včera po dlouhé době navštívil ostravskou zoo a je nadšený. Vy typujete, že by to teoreticky mohla být nějaká velká opička?
1: Mm-hmm.
0: Já vám další tip?
1: Takhle, já vám dám indici a ta indicie zní, že ano, i takové zvíře tady v ostravské zoologické zahradě máme.
0: No tak to je jasné, ne? Tak jinak.
1: A pozor, ještě vám dám jednu indici. Ještě vám dám jednu indici.
0: No.
1: A dokonce, a to už hodně poradím, takže to bude easy, je to logo ostravské zoologické zahrady.
0: Protože co je v logu? Panda?
1: Ale ty jsi panda.
0: Tak co tam je? Medvěd?
1: Ne.
0: Co je v logu?
1: Krásné zvíře. A tak ještě jednu nápovědu dám. Je to obojživelní.
0: A krokodýl to není teda, jo?
1: Ne. Ten to není.
0: Rozumíte, a umíš poznávat zvířátka? Já si schválně najdu logo zoologické zahrady.
1: No takové ty základní poznám. Je to obojživelní.
0: Je
1: na souši i ve vodě,
0: tak
1: zvládne.
0: Tak mi řekni, kdo to je.
1: No kdo to je?
0: No já nevím, kdo to je.
1: No třeba byla i v pohádce Madagaskar. Byla. Glorie se jmenovala.
0: Jako Glorie byl hroch, ne?
1: No dej.
0: Oni mají hrocha.
1: V Ostravě mají hrochy tři.
0: Ale jako v logu mají hrocha.
1: No mají hrocha
0: tak
1: v logu.
0: Tak dobře, tak jo. Ale to už neplatí, teď píšete hrok, no to už neplatí.
1: No to už ne, to vůbec.
0: Ale
1: no.
0: Petr ještě předtím měl tip, že se ti určitě líbil lenochod.
1: Já jsem říkal, že, jako je podobný k mému životnímu stylu, že? No tak.
0: Ale lenochod, oni jsou podle mě naprosto nad věcí, jako oni přesně ví, co stojí za nějaký pohyb a proč by se neměli z toho sesoupat.
1: Zdraví dva lenochodi, Monika a Honza. Dobré ráno.
0: Lenochod s alergií.
2: Připadávám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Stegosaura!
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
7: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
8: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Oslavit výročí svatby stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Fresh Radio.
12: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
13: All day, every day.

0: Jak jsi říkal, že se jmenuje? Z toho Madagaskaru.
1: Glorie.
0: Jo. Glorie. Tak Glorie, hroch je oblíbené zvíře našeho Honzy Prnického. Ano, je to savec, ale Honza myslel, že jako je ve vodě i na souši, tak pardon, jsme pochopili, už ho známe.
1: Pardon za mystifikaci, já se omlouvám, myslel jsem obojživelný, že přesně jak říká Monča, dokáže žít ve vodě i na souši. Díky.
0: Jo, a prosím tě, my jsme tady zabrouzdali do debaty ohledně zoologických zahrad, tak jsme se zhádali, ale říkali jsme si jako, která zoo u nás v České republice je větší, jo?
1: No
0: a jsem si přirovnával Ostravskou právě k Pražské.
1: Pražské, ano.
0: A jsem říkal, jsem nějak nezdá.
1: Promiň, ještě jsem dušoval, říkal, on je prostě jako Pražská zoo, je obrovská, největší.
0: No, tak ne, hele, pokud máme správné údaje, tak největší zoo v České republice je zoo Chomutov, zoopark, doslova zoopark. Hmm. To my jsme zjistili, že vůbec Chomutov má... A něco jako je zoologická zahrada.
1: Zdravíme i do Chomutova, protože náš signál po DABu tam určitě dosáhne.
0: Určitě.
1: Tak máváme a zdravíme do města, kde je největší zoologická zahrada v České republice.
0: Druhé místo to máme my. Ostravská zahrada je druhá největší rozlohou
1: wow,
0: v republice.
1: Wow.
0: Třetí je Zlínská, Lešná, čtvrtá Brno a až pátá je Praha.
1: A konečně Pražáci něco nemají větší než my.
0: A největší bomba je, že když se budeme dívat na Evropu, tak jasně, první je Velká Británie, pak je Německá, a potom je Nizozemská, ale my jsme čtvrtí jako Česko-Chomutovská, jo?
1: Já to fakt jako nechápu, dobré. Že v Chomutově, wow.
0: No,
1: ale
0: se
1: co je důležité říct, není to úplně nová informace, nebo respektive není to stará informace, protože podle posledních informací je Chomutovská zoo nejmladší v České republice.
0: Jo, to si zjistil zase ty, jo. Já jenom, že koukám na ten světový žebříček a tam už to jako nejsme.
1: A kde jsme? Tam už ten 36.
0: Tam jsou první tři a to je to vůbec, jo. To je Amerika, že jo.
1: New York, že jo.
0: Ne.
1: No i když ta nebude asi velká, ta není velká.
0: Austrálie je druhá a třetí zase USA, ale zase ne New York.
1: Aha, OK, byla asi v New Yorkské zoo vůbec někdy?
0: No. Jsem ostuda, byla jsem kousek od ní a nešla jsem dovnitř. Byla jsem v Central Parku, ale do zoo jsem nedošla.
1: Moni, tak já nevím.
0: To slibovala při další návštěvě a...
1: A zatím nic.
0: Zatím nic.
1: Tak pojď aspoň do té Ostravské, ta je super.
0: To znám, ta je super.
1: Tak jo. Tak zdravíme všechny, kteří poslouchají. Myslím si, kamarádi, že i dneska podle mě je ideální počasí na to navštívit třeba Ostravskou nebo jakoukoliv jinou zoologickou zahradu, poněvadž venku dneska má být pod mrakem. Nemá pršet, to znamená, že je to úplně ideální na klidně nějakou větší procházku, tak pokud vyrazíte právě třeba do zoo, tak všechny zvířátka pozdravte od nás.
0: Včera to bylo u Honzy na pohodu, říkal, že se i najedl, dokonce i pozval dvě slečny na oběd a zaplatil to, takže tam by může být draho.
1: Co ze mě děláš, prosím tě. No nic, dobře, pokračujeme dále na Freši. Právě teď nový zerb, taky Rita Ora. Buďte s námi, dobré ráno přejeme.
0: Bon appétit.

0: nějaká ranní rubrika, která to prostě, která nesmí chybět, tak jo. A to je...
1: A to je Jukebox Fresh Radio. Takže co? Ptáme, kdo co, proč a jak. Tak jako zvědaví jsme vždycky v Jukeboxu, všechno nás zajímá.
0: No protože vy většinou vždycky ráno vyjádříte ty vaše pocity, jak jste se měli včera, protože říká se, že ráno moudřejší večera. Takže ráno vám to tak jako všechno dojde, říkáte si, jo, dneska to bylo fajn, dneska to bylo super, nebo včera teda, nebo nebylo to fajn, nebylo to super, dneska by to mohlo být lepší, ať je to jakkoliv, tak právě teď máte možnost a příležitost si nechat zahrát něco pěkného, že jo? Cokoliv, třeba, já nevím, budete chtít něco českého, není problém, včera jsme hráli Jandu.
1: Včera on se udělal, ano, názornou ukázku, že
0: dá se to,
1: českou
0: jo?
1: muziku známe.
0: Nebo naopak budete chtít K-pop, není problém, máme tady ty kluky, BTS a tak dále, že jo?
1: Ty, a ty jsi taky v tom trendu BTS, respektive tobě se líbí ta jeho korejská tvorba.
0: Mám je strašně rád, BTS, jsou mi velmi, tak, velmi příjemně se to poslouchá. Jakože takhle, nejsem znalec, jo, K-popu, to ne, ale poslouchá se mi to moc dobře.
1: No ta mladá generace, já teď mluvím o holčičkách, nebo dobře, kluci 3, 4 roky, 5, jsem moderovala nedávno akci, oni se normálně přišli říct o K-pop.
0: Jasně.
1: A přesně věděli, kdo to zpívá, co to je, kde to najdeš. A co víc, oni znali opravdu celý ten text.
0: Jak by se K-pop je, jasně, to jsou korejská jako popová hudba, že jo? A já poslouchám Nedu ukraden, tak to by byl B-pop.
1: Proč myslíš B-pop?
0: Jako Balkán pop.
1: Jo, takhle, aha.
0: Jo, B-pop.
1: No, to k tomu moc
0: B-pop,
1: nejde.
0: Ne? Myslíš, že nás je málo, jako co posloucháme
1: ne,
0: B-pop?
1: Ne, je vás dost asi, jo, ale...
0: No nic.
1: Jenom, že to přirovnání mi nepřipadá šťastné.
0: Jo, zrovna. Okay. Tak pojďme, Jukeboxy začínají právě teď.
2: WhatsApp 77 337 1036. Jukebox Fresh Radio. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Drákula, víš, no, to no, se ti líbí.
1: Nenarazíte na někoho, kdo by vám tu krev pil, snad to bude i bez Drákuly.
0: No snad jo, tak o tom třeba i budou dneska juboxy. Dobré ráno, kdo dobré nám tady posílá zkazíky?
2: Jubox, Fresh Radio.
3: Dobré ráno, Frešáci. Poprosím Shakiru Zo, anebo Horký že sníže, ukaž tu tvoju Zo. Tematicky, že jo? Pro všechna zvířátka. Čau, Jirka.
1: Ok, kameručky, papír, teď.
0: Tematicky, tematicky vybráno, rozhodně zahrajeme Zo, protože přesně jak Jirka říká, ono to je k tomu tématu, my tady vlastně celou tu šestou hodinku se bavíme o tom, že zvířátka jsou fajn a v Zoo taky, a jaká je největší Zoo a tak dále, takže ano, dobře, Zoo připraveno, ale pozor, my musíme splnit ještě povinný prvek.
1: Dané.
0: To prostě jinak nejde.
4: Dobré ráno, Frešáci, máme tady krásně sichravý den, malý pátek, a tak jsem si říkal, co kdybyste do juboxu pustili tu novou pecku od DJ Tiesta. Tak díky, zatím čaute.
1: Vědus moc nevím, že bude hrát, ne? Ještě
0: no, bude, určitě bude, my to hrajeme normálně, takže určitě hrát bude.
1: Ale dneska hrajeme Shakiru.
0: Shakiru, poněvadž to je prostě, je to k tématu.
1: Jo, a prosím vás, z ostravské Zoo utekl král Jelimán, jo?
0: Jo?
1: Dicka, jo, počkej, jak on to dělá.
0: Dicka, tak já jsem král Jelimán.
1: No, jo, já tak rád trsám.
0: Trsám, jo, a z ostravské Zoo jsem utekl do té olomoucké, jo?
1: A on to přivezen a už tady není zase, jako, takže.
0: Asi se mu nelíbí, no. Tak Shakiru hrej, jo.
1: Kdo ho najde, tak...
0: Tak bude mít odměnu, jo.
1: Si ho nechá.
0: Naschle.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Pěkné ráno, 7 hodin právě teď. Pokud vás zajímá, jak dneska bude, tak buďte v klidu. Deštníky úplně pravděpodobně potřebovat nebudete, protože dnes bude oblačno, později odpoledne možná i polojasno. Teploty v maximech 23 až 26 stupňů Celsia. V noci teploty kolem 15 stupňů a na horách dneska polojasno v maximech 21 stupňů Celsia.
0: Trash
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Králi Limán je na útěku z ostravské zoologické zahrady, pláchnul lemur kata. Zoologická zahrada prosí o pomoc. Ex expozice ráje lemurů utekal jeden z nově přivezených samců lemura kata. Sameček se v zoo teprve zabydloval a seznamoval s ostatními členy tlupy, když se mu podařilo dostat mimo bezpečné brány svého výběhu. Ostravská městská galerie současného umění Platou slaví 10. výročí existence výstavou. Expozice představí díla tří desítek umělců z Česka a dalších evropských zemí. Vznikla ve spolupráci s Centrem současného umění ve Varšavě. Chystá se i konference či společné přespání v galerijní zahradě. No a Ondřej

0: také tramvaje, proto je to celé nepřehledné a tvoří se fronty aut, kde se můžete zdržet i na 5 minut. Na 5 minut se zdržíte taky na Českobratrské ulici v centru Ostravy, kde se zdržíte klasicky při průjezdu, potom dále na Husův sad, ale nic závažného. Tak opatrně, pomalu, a pokud máte další info o tom, jak to jezdí a nejezdí, dejte vědět. 77337 136.
1: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Buongiorno amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme, jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
9: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. 4x v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
8: Vyhrávej skvělé ceny. Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon Appetit.

0: A že nemám snoubenku.
1: No to, no.
0: Strašná škoda, protože teda jako to
1: co
0: datum, no ne, to už nedoženu.
1: Tak
0: to
1: máš ještě dnešek celý skoro,
0: ne, to
1: pátek
0: nedám, ne, to
1: a sobotu by ses mohl ženit tak jako spousta jiných, protože
0: to nedám.
1: Tohle bude fakt tak bujará sobota. Tolik lidí si termín 6.6.2026 vybralo pro svou svatbu.
0: Ano.
1: Oslavu narozenin, je spousta klientských akcích, jo, nějaké party jsou.
0: Je to prostě magické datum. Je. Magické datum 6.6.2026.
1: No a my taky budeme všude, bych řekla. My budeme s Honzíkem
0: na šesti místech budeme.
1: No, na busrazu. Ten bude, prosím vás, od 12 do 4 na cvičáku v Muglinově, my toho budeme s Honzou moderovat. Stejně tak bude probíhat třeba ostravský Heizmann.
0: Já už jsem se, dokonce pro mě, já už jsem trénoval na ten busraz, jo, moderování busrazu já udělám.
1: A jak jsi trénoval moderování?
0: A Aron zrovna sedl, výborně, podal packu, ano, správně, a teď se rozběhl k poslední metě a tam si se lehni, výborně lehl a teď pac, dej pac, štěkni. A je první.
1: A ne, smíš, hodný Aron, nepapej ten páreček. Jsem taky zvědavá, jak to bude probíhat.
0: Jo, bude to super, jo. Na to se moc těším. Takže ještě jednou nezapomeňte 6.6. na cvičáku v Muglinově. Pardon, jo. Jedeme dál.
1: No, jako další výčet akcí, jo. Ostravský Heizmann. Ve Vítkovické hale, v té atletické vedle Ostravar Arény od 10. hodiny je to turnaj v řecko-římském zápase žáků.
0: Mm-hmm.
1: My budeme taky ještě potom živě vysílat od radnice z Ostravy, protože bude vrcholit.
0: Z Prokešáku?
1: Prosím tě, z Prokešáku ne, je to jakoby od bývalé spořitelny, naproti jako Elektry, kdyby si to měla říct jednodušeně. Tam budeme a bude se vyhodnocovat, vyvrcholovat projekt Pátrací hra a Tajemná místa.
0: Ano.
1: A ještě k tomu všemu je Muzejní noc.
0: Teda vlastně jo, no.
1: Tak jako to je akce vedle akce.
0: To je nabitý víkend jako blázen. Tak ať budete dělat cokoliv, hlavně si ho užijte, protože prostě 6.6.2026, možná to je to správné datum, kdy se nemusíte ženit nebo vdávat, ale můžete třeba jenom své vysněné duši říct, miluju tě.
1: Třeba. No. To ona si bude pamatovat. Aha, tak Honza mi poprvé projevila lásku v sobotu
0: 6.6.
1: A do smrti to bude vědět. Nebo jestli si chystáte s někým poprvé prokonzultovat váš vztah fyzicky, tak to si myslím, že chlap by si taky zapamatoval, kdy to bylo poprvé.
0: Jo, jo, jo.
1: 6.6.
0: se prostě pamatuje dobře. Takže je to dobrý tip, jo. A jo? Vidíme se v Muglinově.
1: No tak.

0: Harry Styles, Fresh Radio, 7.23, Bon Appetit. Já se divím, Honza se vůbec nedíví. Já se divím, že ty se nedivíš, co pak je normální, co? Aby byli hadi ve městě.
1: Je to normální.
0: No
1: je.
0: Bohužel ano, jako je to normální.
1: Je teplo a hadi vylézají. A i u nás, pozor, dávejte se na to pozor, protože kromě toho, že je plno užovek, jo, a tak užovka, tak ale jasně, já vím, že není důvod se bát užovky, ale i tak, vidíš hada, je tě z toho nějak.
0: Bys mi vysvětlil, jak jsi myslel to, když jsi říkal tady u nás?
1: No, jako,
0: že to je normální, že vylízají i
1: jasně,
0: u nás.
1: Víš, kolik jich je právě kousek od tvého bydliště, tam kolem Poodří, víš, kolik jich tam je?
0: To mi ani neříkej.
1: No ale to ti říkám, to jsou fakta. Víš, kolik jich je kolem Poodří? Já když jsem jezdil na kole ještě kdysi, právě z Výškovic jako dolů Godře, tak vím, že kousek od Sokola ve Výškovicích, jestli víš, tam je ta řeka protéká tak jako hezky. A oni, a hlavně zmije a užovky, vážně, jako, tam na tom asfaltu nebo betonu, nebo co to je, se kolikrát vyhřívali. A je jich dost.
0: I zmije, jo.
1: I zmije a je jich dost, takže jako...
0: Konec procházek.
1: No, jen jako, aby se s ním počítala, že to tak vážně je.
0: A víš co, Vojta mi vždycky říká, říkám, Vojti, kam jedeš? A já se jdu tak jako jenom projet a teď mi řekne právě, že tam jde tím směrem a já v klidu, že? Říkám si, super,
1: jo, tam je to
0: v přírodě.
1: Super, no, jasně.
0: A teď...
1: Chlapeček je v přírodě.
0: Tam může kamarádit se zmíjí, jo.
1: No, pozor jako, na to, ne, hadi opravdu, a podle nějakých informací, které jsem já slyšel, tak je jich víc a víc, množí se, protože je jim tady dobře. Tady je teplo, je tady vlhko, je tady vlastně tak nějak jako všechno, co potřebují. A toto, Moni, toto je úplně ideální počasí pro to, aby si toho hada potkala.
0: Jako déšť a vlhko.
1: Déšť a vlhko.
0: A teplo.
1: A
0: jako
1: teplo.
0: Dusno.
1: A dusno teplo.
0: Je,
1: a jakmile vyleze sluníčko, tak je to ještě horší.
0: A... No, nemám to ráda, tady tohle povídání. Navíc i na chodníku můžete potkat hada, jak se teď fakt stalo v Krnově. Je fakt, že to nebylo centrum města. Bylo to na konci taková okrajová část za nějakou jako bytovou zástavu.
1: Výškovice jsou taky okrajová část.
0: Já vím, no přesně tak, něco podobného. Normálně na chodníku.
1: No
0: na
1: jistě.
0: Chodníku a uškla ho přímo do ruky, kousla.
1: Ano, ano. Co se divíš?
0: Já se nedivím, jenom...
1: No buď opatrná, jenom, prostě jenom koukejte pod nohy a když vidíte hada, tak nedupejte, nebuďte hlasití, prostě
0: právě,
1: počkejte.
0: Že jo, ne.
1: Právě, že ne.
0: Já vždycky učili, že máš být hlasitý, abyste hady plašil.
1: No jako oni se tě bojí. A logicky, když budeš ty vydávat ještě nějaké jako podněty k tomu, aby se tě báli ještě víc, tak je to horší, protože on se bude bránit, on jde do protiútoku.
0: Honziku, kolikrát jsi se spotkal s nějakým hadem?
1: Několikrát. Včera v zoo jsem viděl třeba chřestýše.
0: Viděl.
1: No a pozor, já se strašně bojím hadu, já jsem se kdysi lekl i slepíše.
0: Tak když nevíš... Tak had jako had.
1: Tak slepíše poznáš.
0: Že? Tak to si myslíš.
1: Ale
0: jako
1: já jsem
0: v tom
1: se bál.
0: Stresu.
1: Já jsem se bál.
0: Tomu se nedivím.
1: Hrozně jsem se bál. A nejhorší je, když potkáš hada na cyklostezce. A když ho přejedeš. Ježišmarja.
0: Když ho přejedeš, tak máš po problému. Horší je, když máš pocit, že je to ta středová pá, jako ta čára,
1: jo,
0: a začne se ti před tebou hýbat.
1: Prosím vás, hlavně opatrně na nohy, dávejte si pozor, kam šlapete. A ven, to je všechno. Za chvilku pokračujeme.
2: Máte rádi divadlo a humor?
3: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
2: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
3: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
2: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
3: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
3: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
5: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
6: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Come on, baby.
1: Jo?
0: Jo, jo.
1: Teda, tak už ti věřím, že, že jo, že máš pozitivní vliv na ženy kolem.
0: Že to jde, jo, je to tím, jo, že se blíží to magické datum, víš, 6.6.2026, my jsme to před chviličkou rozebírali, že vlastně svatební místa nemají volno dlouhé roky dopředu, toto datum je prostě vybukováno jak nejvíc může, 6.6.2026.
1: Přitom, co na tom je, že?
0: No tak je plno šestek, vlastně tři šestky, no jo, vlastně tři
1: nemám,
0: šestky není jako
1: já třeba
0: úplně
1: nemám
0: pozitivní,
1: šestku.
0: Ale
1: ne? Jo, pro mě to není příjemné číslo. Já celkově moc ta sudára dává, mi se líbí lichá.
0: Lichá se ti líbí?
1: Tři třeba, že pět, sedm.
0: Tři se ti líbí, tři se mi líbí,
1: tři se mi líbí taky, no. Když a sedmička jsou, je krásná číslo.
0: Když jsou tři, je to pěkné. No.
1: Jo, dobře. Tak,
0: mě se líbí čtyři třeba.
1: Dobře, Ondi. Co se ti líbí, nelíbí, to je moc fajn, že víme.
0: Jo, ovšem, ale o tom to není.
1: Přesně, jsi na to přišel sám, jo?
0: No to víš taky, kde to tak je. Dobré ráno, pojďme. Prosím vás, co budete dělat 6.6. vy? Máte nějaké speciální plány, řešíte to, hrotíte to? Nebo naopak jste třeba jako Monča a moc vás to jako nezajímá?
1: Jo, třeba, já kdybych měla odpovídat, tak napíšu na náš WhatsApp nebo pošlu hlasovku něco jako Monika. V sobotu moderuju, jo, v mém případě teda. Vy můžete, napsala bych bůl sraz, abych byla konkrétní, tak jasně. Napíše třeba Dalibor, ten má dneška svátek, tak napíše sobota, rodinná oslava.
0: Jo, ok. Jo? Hele,
1: Honza,
0: promiň, ty si, Moni, pamatuješ datum vaší svatby s Ráďou?
1: Jo.
0: Kolik?
1: Kdy jsme se brali,
0: no,
1: jo?
0: No, co to je za datum?
1: 26.9.2009.
0: To je takové... To je divné datum.
1: No, tak jako, nebylo,
0: jako uznej sama, uznám. Že 6.6. by prostě 6.6.2026 by bylo lepší.
1: No dobře, my jsme chtěli jiné. My jsme chtěli o týden dřív, to by bylo mnohem lepší na zapamatování, ale tam už nám to vybrali kamarádi.
0: Aha.
1: Jo, kamarád s kamarádkou se brali o týden před náma. A pak, bohužel, já jsem v tom měsíci i státnicovala. A my, když jsme plánovali svatbu, jak jsem nevěděla, na který ten termín mi dají ty státnice. Takže my jsme se potřebovali pozikrat a vidět, že to bude určitě až po nich.
0: Ty jsi státnicovala až v září?
1: Já jsem, jo. Ale tak v řádném termínu, jo.
0: No, ok, pohodě,
1: na vysoké škole. Jasně, no, jdu s červeným diplomem, ty. Co ty do mě, ty maturant.
0: Já vím,
1: jo, maturant,
0: promiň.
1: Trefila jsem se nebo
0: no,
1: ani
0: trefila,
1: to ne?
0: Já ne, ani, já vysokou.
1: Ne, ani, ne, ale maturitu to máš.
0: No jistě.
1: No, uf, já jsem se lekla, že možná bych měla říct ty základní elementy.
0: Ty, prosím tebe. To by si nechtěla ani vysílat se mnou potom, ne?
1: No paní, to bych nechtěla.
0: Paní bakalářko.

0: Čísla 666 znamenají lásku. Mm-hmm. Kdo má na SPZ je nositelem lásky třeba, jo?
1: Dobře.
0: My budeme o víkendu 6.6.2026 sedět doma a koukat na televizi minimálně
1: lásku.
0: 6 hodin, to píše Rostě, dobře, super, výborně, tak aspoň nějaká ta šestka tam bude. Alebo Tereza nám tady píše: dobré ráno, frešáci, já jedu v sobotu na dovolenou, vracím se až příští týden v neděli.
1: No nádhera, a kam ještě na tu dovču, to je jako zvědavá, bych to chtěla vědět
0: taky,
1: kam.
0: To bych taky chtěla
1: vědět. Janča píše, že bude na koncertě na Masarykáči.
0: Koncert 666 skupiny?
1: Jo, Pasa Paradox. Nebo jak to bylo? Ne, to ne, to si myslím, že bude úplně na jiný žánr. A pak tady mám, neříkal jsi Rostě?
0: Rostě, ano,
1: tak
0: ano.
1: To bude asi jediný Rostě, protože Rostě tady ten grilluje.
0: Aha.
1: A zároveň oslavuje.
0: Mm-hmm.
1: Na zahradě. Ale taky to nevidí na žádné jako velké plány.
0: Žádné boogie boogie.
1: Asi to skončí přesně u grillu, u masa, u piva.
0: A v 6 hodin konec.
1: A potom se bude spinkat.
0: Tak.
1: No, tak jo.
0: Tak děkujeme. To jsou vlastně strašně neoriginální a nezajímavé typy. Super. My jsme čekali něco velmi jako originálního, protože právě jako čteme tady, že svatební místa na tento termín mají plno, tak my jsme čekali, kolik lidí napíše, že se bude ženit nebo vdávat.
1: Jo, Marek třeba může skákat s padákem, že?
0: Kerej,
1: krásný,
0: náš?
1: Nevím, jakýkoliv.
0: Joha.
1: Nějaký, víš, jako, že jsem čekala nějaké takové hurá typy.
0: No, něco navíc prostě. A nic, no tak okay.
1: A pozor, přišlo. Tady Tonda pojede vlakem z Ostravy do Prahy.
0: No, tak super.
1: Na čas, no tak to bude originál.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz. And the only prescription
4: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Fresh Radio.
8: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
9: All day, every day. Drums keep pounding a rhythm to the brain.

0: Čas je neúprostný a znamená to tedy jediné, že kvíz naopak je tady a je připraven. Dobré ráno, kdo je na druhé straně mobilního přijímače?
1: Tereza.
2: Teresko, ahoj.
0: Teresko, ahoj.
2: Tereska, počkej, nejsi ty Tereska ze včerejška?
1: Ne.
2: Jiná Tereska.
0: Teda my máme...
2: Ne. No dobře,
0: my máme tolik Terezek.
2: No, může být,
0: jasně. Na druhé straně to je krásné,
2: tedy,
0: tak jo.
2: Prosím tě, i pro tebe máme dobrou zprávu, když to vyjde, postupuješ do pátečního finále o 4 lístky na premiéru Tik Tik v Bo divadle, nebo respektive s Bo divadlem, že?
0: Ano.
2: Pernický a tak. A prosím tě, je to jednoduché 10 otázek, musíš odpovídat špatně. Znáš?
1: Znám.
2: Bezva.
0: Výborně, tak jo, hele, jsi připravena? Výborně, není o čem, tím pádem my jsme připraveni taky. Pojďme na to, kvíz naopak startuje.
3: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
0: Tak Teresko, je dnes středa? Ano nebo ne?
1: Ano.
2: Výborně, čočka je luštěnina anebo ovce?
1: Můžu ještě na otázku, prosím?
2: Čočka je luštěnina anebo dejme tomu ovoce dáme.
1: Ovoce.
2: Výborně.
0: Jaké i napíšeš ve slově polibek?
2: Dobře. Jaký zvuk vydává had?
0: Jaký tvar má měsíc v úplňku?
1: Takový čtverec bych řekla.
2: Dobře. Kolik slabik má slovo žába?
1: Tak 10.
2: Výborně.
0: Co si koupíš v pekařství?
1: Kladivo nebo vrtačku.
2: Mm-hmm. Kolik je 2 plus 2 plus 2?
1: 15.
2: Mm-hmm.
0: Výborně, kdo bydlí v pekle?
1: Já.
2: No nevím, jestli ti to nemáme usnat nahoru. A ještě nám doplnit, co se v mládí naučíš ke stáru a jak je to dál. Co jsi nám zašprcla?
0: Zašprcla?
2: Co se v mládí naučíš, tak ke stáru, co?
0: Zapomeneš. Tak, anebo, výborně.
2: Může být,
0: výborně,
2: no, výborně. To byla dřina, čověče.
0: Teresko, prosím tě, řekni mi jednu, takovou mám na tebe otázku. Kdy jsi byla naposledy v divadle?
1: No, už to bude nějaký měsíc.
0: Už to bude rok. Co v divadle jsem byla. No nic, tak hele, my ti gratulujeme, protože se dostáváš do zítřejšího finále a tím pádem si o krok blíž k tomu, aby si vyhrála zítra 4 vstupenky na premiér, tedy konverzační komedie Tik Tik, a myslím, že to bude moc fajn, tak držíme ti palce a třeba zítra.
2: Tak zatím papa.
0: Ahoj.
1: Tak krásně.
0: No tak krása, výborně, tak gratulujeme a nezapomeňte, zítra velké finále kvízu naopak.

0: Fresh Radio. DAB, FM anebo apka. Fresh je všude. Počasí.
1: Počasí. Dobré ráno, počasí v Ostravě dneska okolí, teploty v maximech 23 až 26 stupňů Celsia. Oblačno, později odpoledne by mohlo být i polojasno, teploty v noci kolem 15, s deštěm by se dneska počítat úplně nemuselo. Opačný problém se bude řešit na horách, tam později večer by mohlo být deštivo, zatím ale polojasno a v Beskydech maximech třeba kolem 21 stupňů Celsia.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: V Ostravě po 5 letech opět zastavil Legio vlak. Na Svinově se vlak zdrží 2 týdny a návštěvníci letos mají poslední možnost si prohlédnout v nezredukované podobě. O osudech československých legionářů se návštěvníci dozví více ve 14 vagónech repliky vlaku z první světové války. Na Svinovském nádraží bude vlak přistaven do 14. června. Vítkovický hřbitov čeká další etapa rozsáhlé rekonstrukce. Obnovou projde hlavní páteřní cesta, která nabídne nové odpočinkové zóny a lepší dostupnost pro návštěvníky. Investice navazuje na několik let trvající modernizaci celého areálu. Práce na hlavní páteřní cestě by měly začít v průběhu letošního roku. V sobotu si nenechejte ujít první ročník turnaje Ostravský Heitzmann, mezinárodní turnaj v řecko-římském zápase žáků. Od 11 v atletické hale u Ostravar Arény.
0: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
1: Dobré ráno na cesty, přejeme vám všem hlavně klidnou tu cestu, pokud to je možné a pokud třeba zrovna projedete ulicí Ostravskou ve Frýdku, tak počítejte, že se můžete zdržet, poněvadž jste tam srazili 2 osobní auta. Zdržení zhruba na 10 minut, nejlepší to bude oběd. No a pozor si dávejte taky na Místecké ulici v Ostravě směrem do centra, kde se to taky lehce

0: a Šenově.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz. Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
3: Bon appetit. Bez nadbytí.

0: 8 hodin 12 minut, toto je stále ranní Bon Appetit, Monika Rudová a Honza Pernický.
1: Ani mi nedopřál říct
0: tak
1: pojď, to řekni fenomenální
0: to moje,
1: jméno.
0: Řekni to fenomenální jméno ještě
1: dobře,
0: jednou.
1: Dobře, Jazz Open.
0: Ne.
1: Honza Pernický, tady v rámci rána spolu se mnou teď bude rozdávat lístky na perfektní kapelu, která v rámci takového warm-upu Jazz Openu bude vystupovat příští pátek ve Fabru, jo?
0: Tady u nás.
1: Tady u nás, protože Jazz Open má velké jubileum před sebou. Je to vlastně 20 let tohoto jazzového festiáku, kontinuálně pořádaného u nás v regionu, nejdéle.
0: Ano, mimochodem. Jasně.
1: A právě při této příležitosti přijede kapela ze Švýcarska, aby to celé odstartovala, bude to ten warm up a bude to kapela The Next Movement.
0: Krása.
1: Která vystoupí 12. června, to znamená tady u nás ve Fabru od 19. hodiny. A bude to taková narozeninová party a my máme lístky.
0: A my vám je dáme, pokud tady chcete. Pozor, jo, pokud si říkáte, aha, to mi nic neříká, tak možná jasně, nemusí vám to nic říkat, ale tady nejde o to, jak vám to co říká, ale o to, jaký fajný vibe v tom prostě je.
1: No, může vás to oslovit.
0: Já si myslím, že vás to osloví.
1: Puštěj
0: určitě.
1: To.
0: Tohle je The Next Movement.
1: Takové houpavé, že?
0: Jo, jo.
1: Houpavé, veselé, hravé.
0: Je to super, já bych si u toho dokázal představit tolik věcí.
1: Zalekla, jak to bude pokračovat.
0: U toho se může třeba dobře učit, jo. Teď spoustu mých kamarádů státnicuje, je nervózní, tak jako, no, je gitára, jo.
1: Pohodička.
0: Knížka v ruce.
1: Připomeňte si, číslo jsem k nám na WhatsApp Fresh Radio, Honzi, to je
0: 77337136.
1: A napište nám, kteréže slavné rádio.
0: Ano.
1: Ostravské. V tom fabriku, ve kterém bude kapela The Next Movement příští pátek vystupovat, funguje.
0: Jo!
1: Aha.
0: WhatsApp 77337136, dáme se, které rádio, které slavné rádio vysílá z fabriku, kde příští týden v pátek vystoupí švýcarská kapela The Next Movement. A kdo bude nejrychlejší, ten má od nás lístky na právě zmíněný páteční koncert.
1: Držíme
0: palce.
1: Tak bacha, dámy a pánové, kluci, holky, máme tady... Pozor, tak teď se mi to tady pomiškovalo, jak on to skáče přes sebe. Ty ale, dívej, oficiálně přišla první tady tahle hlasovka, tak zkusíš ji pustit.
0: A jo, jistě, to
1: jo,
0: praví, že
1: jako
0: jo.
1: Je první, tak halo?
2: Fresh.
1: Jo.
0: Fresh. No tak jo.
1: V práci na poradě, ne, Borec? Pod stolu namluvil. No okej, teda ty fresh člověku. Jirka to byl, tak Jirko, ty máš u nás, prosím tě, lístky dva na kapelu The Next Movement 12. června o 19. hodin Klub Fabrik. Všechno ostatní podstatné tě přijde do WhatsAppové zprávy.
0: Jo, užij, gratulujeme, si to. Gratulujeme a pozor, jazzíku zdar!

0: Dobré ráno, posloucháte na ní Bon Appetit, Monika Rudová, také Honza Pernický, 8 hodin 20 minut. Je čtvrtek, tedy malý pátek, byla by velká škoda, kdybyste dneska třeba bourali nebo zbytečně dostali pokutu, tak myslete na to, že policisté stále měří. Podle informací, které jsem dostal, dost často stojí na Proskovické ulici dole. A pozor, já mám kamaráda, který právě ve Výškovicích dole na Proskovické ulici přišel o papíry, protože v té 50ce jel 70, tuším.
1: Jo, tak ale to přišel naprosto správně.
0: No jistě, o papíry. Jistě, tam jako není o čem.
1: Máš zlobivé kamarády,
0: no,
1: teda.
0: No, tak jako to víš, kamarády a rodinu se nevybíráš.
1: Ale kamarády můžeš.
0: No,
1: to nevyšlo,
0: no. No nevadí, každopádně dávejte si pozor, protože informace zní tak, že opravdu i tam, tedy na Proskovické ulici dole v Ostravě Výškovicích, může stát policejní hlídka, buď to městské nebo státní policie, a může vybírat vaše řidičské průkazy.
1: Hmm. Je to tam ošemetné, vůbec tam ta oblast je taková velice, řekněme, přející zábavě. Já taky bydlím kousek od zmiňovaného místa.
0: Ano.
1: A pod náma je fakt jako asi 4-5 hospod.
0: Jo, jo.
1: A je to... Takhle, no.
0: Tam... Já jsem říkal nejednou, že se tomu té oblasti dole, tedy u Orla, u Honišu a tak dále,
1: no, říká, stodolní,
0: říká se tomu
1: že?
0: Malá stodolní.
1: No, a je to opravdu fakt, takže já kam tím mířím je, že když budete chtít někdy přijet tam za mnou do té mé okrajové části.
0: Zveš nás?
1: MHD, vždycky MHD, protože tam toho je, zvu
0: navíc,
1: přijít.
0: Navíc ti policisté většinou stojí na té cestě, takže tam jsou zaparkované auta, tedy nejdou vidět, jo? Tak na to myslete, no.
1: A tam je co nabídnout, jo? Vzít postupně, tam tě pozvu na super borůvkové pivo, tam by si mohl zkusit teoreticky jako nějaký mega řízek taky.
0: Já vím, že pod Parohama je výborný tatarák, vyhlášený tatarský biftek.
1: No, a mohli bychom to tak hezky jako splachovat postupně.
0: Jo,
1: a potom půjdeš domů,
0: ano?
1: Kolem Odry.
0: Já půjdu k taťkovi.
1: Ne, to bys nevyběhal to, co všechno sníme.
0: Ale Moni,
1: jo. Potřebuješ strávit a vy to,
0: ne,
1: že?
0: Já to vyběhnu v pohodě, to dám.
1: Jo.
0: No jistě, ty mě neznáš ještě.
1: Tatínek bydlí, ale jenom nad malým kopečkem.
0: No, na Lubídové.
1: Nad benzínkou, no. No, to jako no. To není žádný.
0: No, tak aspoň něco spálím, ne, po cestě.
1: To bys musel ten kopec jít 60krát.
0: Ne, nekaž mi radost,
1: není,
0: prosím tě, jo.
1: Není důvod ti nevěřit.
0: Já si myslím, že to je dobrý plán, jak dohnat mé včerejší narozeniny, v kolik mám přijet.
1: No tak dívej, já mám první volný termín, piš si.
0: Ano.
1: Jestli může 16.
0: června?
1: Listopadu.
0: Jo. Výborně, těším se, 19, to bude
1: 23.
0: To bude zahrádka určitě ještě otevřená.

0: všechny zažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozhodnutí.

0: Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: 9:30, dobré ráno, přejeme čtvrtek 4. června, mimochodem malý pátek se říká čtvrtkům, takže pokud nemáte plány na víkend a říkáte si, jak ho začít, tak si myslím, že dneska je ideální doba, ideální chvíle
1: plánuje,
0: na toho nějak odstartovat. Ano.
1: Plánuje hodně, víkend máme nabitý, ale možná dneska najdete chvilku a dostali jste stejně jako tady Honza chuť na to zajít si do kina třeba.
0: Jsem tady nechtěl pustit takový podkres a
1: soumou. A proč se to jako může hodit, jo? Protože v kinech je mrzutá rybka.
0: Mrzutá rybka,
1: to jako spíše, jestli jste si porodili nějaké děti a otravují vás, že jste dlouho nikde nebyli, tak to je tak jako animák pro vás, jo? Mm-hmm. Pro nás, co se umíme vyvlíknout z mateřských povinností, tam třeba je ďábel nosí Pradu.
0: A ty furt s tím ďáblem, ty už to říkáš od února, ale třeba,
1: že
0: to
1: v šlo teprve, v květnu to šlo do kin.
0: Aha, dobře, no, tak promiň.
1: Tak jako bacha.
0: Jo, ale ty jsi o tom mluvila strašně brzo už, Moni. Ty
1: jsi protože všichni o tom mluvili, že jo. Meryl Streep se vrací.
0: Aha, jo, takhle. Mhm.
1: Zase
0: kdo to je?
1: Dobře. Jo. Hele, je tam i Michael. Mhm. A toho snad znáš, ne? Takového jednoho pána, co byl hudebně nadaný.
0: Jo, vím,
1: tančil,
0: který.
1: Tančil, zpíval.
0: Vím, který. Mhm.
1: Víš, tuším. Jo? Mhm. Okej. Tak jo, tak taková
0: to
1: jako...
0: To je všechno? No tak to teda ale
1: počkej,
0: jako...
1: Počkej, tohle mapuje jeho kariéru.
0: Jasně.
1: Mhm.
0: A?
1: Pak, kdybys byl na horory. Tak jeden takový horor.
0: A to se mnou.
1: Tak poslouchej, určitě ho znáš. Kdysi, já nevím, kolik to může být, minimálně, já bych i tipla, že tak třeba 20, přes 20 let to je, kdy jsem dělala první díl. Mm-hmm. A je to...
0: Kruh.
1: Ne. Zkus ještě.
0: Texaský masakr motorovou pilou.
1: Ne, ale zkus. Tuto věc jsi na to díval taky se mnou.
0: Jako
1: ne spolu, ale určitě
0: jsme
1: to...
0: nedívali na horor.
1: A teď už to vím přesně, je to 26 let, kdy poprvé naháněl čtveřici teenagerů.
0: Ježišmarja, jako mám to na jazyku, ano.
1: No? No?
0: No nemůžu si vzpomenout,
1: no,
0: nemůžu, tak řekni.
1: To, scary movie.
0: Scary movie, no uh-huh. Ano, ježiš. To mi chceš říct, že scary movie
1: jo,
0: je v kinech.
1: 26 let, jo, je v kinech a je to 26 let od prvního.
0: No,
1: tak
0: jsme jako, staří, jsme staří už. Je
1: takhle
0: to tak.
1: Přesně na tom to poznáš, že? Jsme na těch filmech, jak je to
0: pardon, dám lehkou korekci, jsi stará, Moni, už.
1: No, já se asi to přijmu, když to tady mám černé na bílé.
0: Tady to vidíš. Ale
1: já
0: víš
1: to
0: co?
1: Mám doma ještě na CDčku.
0: Moni, kašli, na kazetě možná ne.
1: Ne, to je to, co se dávalo do DVDčka.
0: Moni, kašli na to. Nic si z toho nedělej. Víš co? Půjdeme spolu na Jacksona.
1: OK.
0: To by mohlo být, ne?
1: Ten je věčný, jasně.
0: No, ten je věčný.
1: A... Hned je mi líp, hele, hned je mi líp.
0: Je to lepší, věc.
1: Já si ho taky pamatuju ještě, když žil. Hned je mi líp.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit. Bon appetit.

0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
2: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
1: Radegastů všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Fresh Track, tedy hit, který zaručeně v českém éteru hrajeme jako první. Becky Hill, More, More, More.
1: Ochladí se. Příští týden to může být ještě horší než teď. Komu to nevyhovuje, tak se připraví, že by to teda mohlo teoreticky klesnout. Ale zase otázka je, jak moc a kde. Protože co aplikace, to samozřejmě nějaká nová naděje, že?
0: To jiný názor.
1: Tak,
0: jo,
1: přesně,
0: pozor. Co
1: takže
0: aplikace
1: to
0: na počasí, to jiný názor. Ty máš třeba chladno, já naopak vidím, že má přijít velké oteplení.
1: No, Honza má v sobotu, prosím vás, 31. Já teda nevím, na co kouká, no. Ale já koukám na stránky Českého hydrometeorologického ústavu pro náš kraj, pro Ostravu a okolí a my teda v sobotu podle tady tohoto máme mít maximálně 22, maximálně. A to nám ještě říkají, že by teoreticky mohlo i lokálně sprchnout, že se objeví i přeháňky.
0: Tak uvidíme. Asi to bude o tom, abychom se nechali překvapit. Nicméně je velmi důležité, aby vás, frešáky, toto počasí nerozhodilo, protože myslím si, že pořád máme docela dost příjemné teploty. Není to ani vedro, ani zima.
1: V tomhle se dá sedět i venku.
0: Tak akorát, no právě v tričku, v kraťasích
1: klidně,
0: je to úplně v pohodě.
1: Na zahrádce.
0: Jo? Tak na to myslete. Nebo třeba si můžete vyjít do zoo, to je důležité. Ale pozor, já jsem schválně přemýšlel nad tím, že bychom se mohli podívat, jak je třeba na jiných místech. Jo? Tak řekni nějakou destinaci, která tě teď zajímá.
1: Prosím tě, zjistím, jak je teďka v Normandii, protože já tam mám Vojtu.
0: Normandie, říkáš.
1: A pak se hnedka podívej na Paříž.
0: V Normandii je aktuálně 15 stupňů Celsia, prší. Denní maximum
1: Paříž?
0: Dneska 18, jo, Paříž.
1: Dobře, Paříž, jo, přímo město.
0: Koukám na Paříž a Paříž, Francie, aktuálně 15 stupňů Celsia, dneska v maximech 19 a po celý den silný vítr a déšť.
1: Perfektní.
0: Jo, tak to jsou takové výhledy, ještě
1: to
0: něco tě zajímá. Třeba v Dubaji by tě mohlo zajímat, jak je.
1: Tak to, to mě
0: Spojené
1: úplně nezajímá,
0: ale Dubaj aktuálně 38 stupňů Celsia, v denních maximech 39, ale pozor, je tady výrazné ochlazení. O víkendu teploty pouze do 36 stupňů.
1: Víš, tam je to asi chladno takhle, protože já jsem třeba byla v Dubaji, pro mě to moje destinace není, mě se tam moc nelíbilo, já mám potřebu se tam vracet, ale chápu, že oni tam mývají větší vedra, tak to je...
0: No a jednou za rok zaprší a to je úplně nepředstavitelná věc.
1: Nový rok jsem tam slavila, je to pár let zpátky. A to jsme tam měli 28, jo, na konci toho prosince.
0: Chladno, no, chladno.
1: Ale koupat se, pro mě to bylo fajn, já jsem se dokonce i koupala. Ale...
0: Ostatní chodili v bundách,
1: no, chodili tam tak nějak zahalené ty holky, úplně jenom oči jim koukali.
0: To nevadí, to nevadí, Monika, to nevadí, hlavně, že se zakoupala v pohodě. Ne, prosím vás, hlavně se oblečte ať jakkoliv, jo, buďte prosím vás oblečení, ať předejdete takovému tomu nachlazení, jako je třeba nachlazená naše Marika, no, je tady chudák s šátkem kolem krku a prostě nemocná, bobík, nevadí.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
5: Stegosaura!
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí. Jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Máte rádi divadlo a humor?
10: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
9: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
10: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
9: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
10: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
11: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Honzíku uvidíme, jo. Tady píše Ondis, že mu telefon ukazuje taky 22 v sobotu, tak jestli tvoje 31 bude pokořená, tak v pondělí za to něco dostaneš, jestli to takhle krásně zařídíš, jo.
1: Teď už mám 29, teď už mám 29.
0: No, se to leklo, ale, už to padá.
1: No, ale, tak, padá. Ale pořád mám teda mnohem víc než vy, tak já nevím, na co koukáte.
0: Možná
1: no.
0: Máš jako dražší telefon, já nevím, u čem to tkví.
1: Možná mám přehřátější telefon. No, tak uvidíme. Necháme se překvapit, ať je jakékoliv počasí, hlavně prosím vás se kvůli počasí nenechte rozhodit. Že?
0: Vůbec ne. K dopravě ještě rychle stojí to od Svinovských mostů až na Vodárno ve směru na centrum, na ten, no... Jsme tady, jak se to jmenuje, přívoz.
1: Na přívoz,
0: ty
1: no.
0: Mi taky neporadíš vůbec, denně tady chodíš a nevíš. Šnečím tempem se to sune kupředu, ale šnečím, opravdu.
1: No, více informací poskytneme za chviličku při dopravních informacích, které pro vás chystáme. Na 9. hodinu, tak buďte s námi i dále, protože Marika už je připravená, to už jsme říkali. No a my se na vás budeme těšit opět zítra, tady v pátek 5. června bude ranní Bon Appetit.
0: A proč byste měli poslouchat, tak kromě klasického, skvělého a unikátního humoru tady Honzy Prdnického a mě, která se to snaží korigovat tak, abychom nedostávali denně pokuty. Tak tady v 8 hodin budeme mít hosta,
1: přijde hostka.
0: Katka pozvat vás na sobotní bulsraz a možná, že nepřijde sama, takže jestli přijde s nějakým miláčkem, čtyřnohým,
1: nějakým bulíčkem,
0: anebo vezme nějakého jiného dvounohého fešáka, to nevím. Mě by asi nevadila žádná varianta.
1: A já ti nestačím.
0: Ty mi stačíš určitě, ale Kačka je příjemná a mohla by to spojit třeba, nevím, s něčím ještě příjemnějším, že by nás třeba, nevím, že by nám napekla bábovku, třeba rozumíš, jo?
1: Ty jsi nebo rozmazlená, bábovku,
0: no,
1: kuchaře by si chtěla, s kuchařem si vysílala, prosím mě.
0: S kuchařem zase budu, protože Prdnický nebude v úterý ve středu, takže zase nastoupí pan Nohavica z Temu.
1: No výborně, tak máte se na co těšit, zítra se těšíme my taky, ahoj.
0: Papa.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Počasí.
2: Počasí.
3: Zdravíme z nejpopulárnějšího ostravského rádia a pojďme se podívat taky na počasí, jak dnes bude. V Maximek v Ostravě na teploměru 23 až 25 stupňů Celsia. Bude oblačno, později odpoledne by mohlo být i polojasno a teploty v noci kolem 15 stupňů. Pokud dnes se chystáte třeba na hory, tak teploty v Maximech do 21 a polojasná obloha.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
4: Už se našel, kdyby náhodou jo, tak nám dejte vědět, že máme aktuální informace, jinak stále platí, že král Jelima na útěku. Z ostravské zoologické zahrady pláchnul lemur Kata. Zoologická zahrada prosí o pomoc. Z expozice ráje lemurů utekl jeden z nově přivezených samců lemura Kata. Sameček se v zoo teprve zabydloval, seznamoval s ostatními členy tlupy, když se mu podařilo dostat mimo bezpečné brány svého výběhu. Ostravská městská galerie současného umění Plato slaví 10. výročí existence výstavou. Expozice představí díla 3 desítek umělců z Česka a dalších evropských zemí. Vznikla ve spolupráci s Centrem současného umění ve Varšavě. Chystá se i konference či společná přespání v galerijní zahradě. Ondřej Krečvaluši přišel do Baníku v září. Podle všeho by měl přestoupit do belgického Celku, který je připravený aktivovat jeho výstupní klauzuly. Tolik sport a zprávy a teď taky dopravní přehled.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
3: Pěkné ráno, minuta po deváté. Pozor si dávejte, pokud jdete po Svinovských mostech až na vodárnu ve směru Centrum Přívoz se stojí a kolona se hýbe pomalu. Pozor taky na Českobratrské v centru Ostravy směrem na Husův sad. I tady si můžete na křižovatkách postát zhruba kolem 5 minut. Z dopravního zpravodajství je to vše. Prosím, jezděte opatrně, jezděte pomalu a jak by řekl kolega Martin Chleboun, kolečkama dolů.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Máte rádi divadlo a humor?
7: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
6: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.

0: v Itálii je Řícha, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Potřebuješ restart? Není třeba kafe, stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
2: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
1: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
1: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
2: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
1: Kontaktujte pulari.cz.
6: Fresh!

0: Skandál v Mariko. Na Fresh Radio.
1: Čtvrtok, skvělý den, pohodová dvojka za nami. Hádám fajn, jednička před vámi. Čo viac si prijať, ešte teda pridám super muziku a vrhám sa na to, takže po muzike.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Zvodná múza európskeho filmu, ktorú milovali Belmondo, ale aj kamery. Tou dneska začnem. Jacqueline Bisset nikdy nepotrebovala škandály, aby sa o nej hovorilo. Stačil jej jediný pohľad. Dneska má 80 rokov, no elegancia, šarm a charizma britskej herečky sú stále fascinujúce. A jej spojenie so Jean-Paulom Belmondom, ktorý už medzi nami bohužiaľ nie je, tak to malo ďaleko od obyčajného filmového partnerstva. Kým Hollywood v 70-kách produkoval jednu sexbombu za druhou, Jacqueline pôsobila úplne odlišne. Nepotrebovala výstrednosť ani agresívnu zvodnosť. Jej zbraňou boli prírodzenosť, francúzsky šarm, jemný hlas a hypnotický pohľad. A práve preto si ju zamilovali režiséri na oboch stranách Atlantiku. Hrala so Steve McQueenom, Frankom Sinatrom, Antonym Queenom či Albertom Finnym. No jeden muž jej vraj podľahol obzvlášť silno. Legendárny Jean-Paul Belmondo. A hoci sa roky špekulovalo, či ich spájalo aj niečo viac než priateľstvo, obaja si súkromie prísne strážili. Isté však je, že Belmondo o nej vždycky hovoril s obrovským obdivom. A kamera ich jednoducho milovala. Ja sa tomu vôbec nedivím.
0: Skandál s Marikou.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Dneska som sa v škandále rozhodla, čo to prezradiť o arogancii celebrit. Hrdé prvé miesto si získala Jennifer Lopez a hneď za ňou Julia Roberts. No a toto ma ale prekvapilo, na treťom mieste sa umiestnila Scarlett Johansson. Tá dokonca vraj ignorovala personál 2 hodiny. Ale toto by som určite len tak nerozchodila, bola veľmi nepríjemná. Prekvapením ale pre mňa bol aj Keanu Reeves, ten je často označovaný za jedného z najmilejších, možno lepšie slovo, ľudí Hollywoodu. Práve preto mnohých šokovalo, že sa objavil aj medzi negatívnymi skúsenosťami. Viacerí však zároveň upozorňovali, že jedna nepríjemná interakcia ešte nemusí definovať charakter človeka. Tvrdé slová padli aj na adresu Adama Drivera a režisera Jima Jarmuša. Prekvapením, ale určite nie je Paris Hilton. A nakoniec Alec Baldwin. Ten mal údajne vyhodiť človeka z hotelovej posilovne. No, nie všetky celebrity sú ale zlé. Veľa ľudí zároveň písalo aj o celebritách, ktoré ich príjemne prekvapili. Veľkú pochvalu si vyslúžil napríklad Tom Jones. No, nič menej, niekedy ide aj o momentálny stav a náladu. To všetko vás môže ovplyvniť, veď nie sme každý deň príjemní, že? Tak, možno inak dokážu byť fajn.
0: Skandál s Marikou.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: DAB FM anebo apka. Fresh je všude.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Oslavit výročí svatby stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku.

0: odborníků s 30letou zkušeností. Nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Hauspro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
3: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10.

0: Doprava. Doprava.
1: Dobrý, já jsem chtěl říct Freitag, protože tak není čtvrtek, no dobře, dobrý čtvrtek. Cesty rychlým pohledem vypadají poměrně pekelně na to, že je teprve čtvrtek, tak začneme. Na Novojičínsku ve Studence, Budovatelská ulice, 3 osobní auta a je tam kolona. Bruntálsko u obce Široká Niva, když přijíždíte k obci zvané Široká Niva, tak na příjezdu od Pochně, 2 osobní auta. A třetí komplikace, ještě jednou Bruntál, chce být asi slavný, dlouho jsme ho tady neměli. Tak pro změnu zase na úseku, se bude dost složitě popisovat, z části zvané Červený dvůr směrem na Úvalno je další nehoda dodávky osobního auta. A navíc na místě rozlitá látka zřejmě z dodávky nějaké chemikálie, takže se tam projíždí horko těžko. Veselé to má jít na Bruntálsku dneska.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: JJ na Fresh Radio.

0: Ještě se dovolím jednu takovou malou vsuvku na téma dopravy, protože původně jsem myslel, že použiju následující, ale tím, že bylo hodně, no, tak teď tedy doprava, ne doprava, jinak, městská hromadná doprava, a myslím si, že tohle to je záležitost hlavně velkých měst, Praha, Brno, Ostrava, možná Olomouc, kde máme pochopitelně zastávky na každém rohu. A buď jsou tedy takzvané ostrůvky, kdy to je uprostřed cesty, anebo jsou ty na boku, jak je to takové vykrojené, přemýšlím, jak bych to pojmenoval jinak, nic mě nenapadá. Ale prostě je to tak, že normální asfaltka vede jakože v nějaké šířce a když je zastávka autobuse nebo trolejbusu, tak do chodníku jakoby je vyhrznutý ten prostor pro ten vůz daný. A určitě nejsem sám, kdo si všiml, že existuje kategorie cestujících MHD, kteří, když čekají na ten svůj spoj, jak se říká tady u nás, tak oni nestojí na tom chodníku, oni stojí normálně v tom vyhrznutém asfaltu, takže stojí prakticky přímo u cesty. Tak jsem si říkal, jako k čemu to tomu člověku je dobré, jestli si myslí, že ten autobus díky tomu přijede dříve, nebo že ho uvidí o 3 sekundy dříve, než když by stál na té normální chodníkové části. Nevím, možná by se mi hodila nějaká informace od někoho, kdo tohle praktikuje, proč se to vlastně dělá, mně to přijde zvláštní, že jo?
1: Jirka a Javorský. Pondělí až pátek od 10.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Stegosaura!
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: stay fresh all day, every day.
1: Gentle and natural.

0: Kiss Pussy.
1: Jedna z událostí, která během včerejšího večera minimálně ostravský internet tady trošku zbourala, je, že nám Zezo zdrhl lemur, to už tady kolegové rozebírali ráno, ale mě napadla geniální myšlenka normálně. Na tuhle počest, já doufám, že frajer bude zdrhat co nejdýl, tak na tuhle počest bych navrhoval, aby se dneska všude hrál tenhle ten kultovní song od krále Jelimána. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to... Samozřejmě originál, to je slavný Reel to Reel a vlastně už taky bohužel nežijící Eric Morillo. A v té české verzi já tak rád trsám, ono to má jenom 20 sekund, tak jsem si dovolil dát ten originál.

Vždycky, když jsme někde ve světě slavní, tak je to zajímavé. Ne vždycky je to pozitivní, ale jako ta reklama, jak se říká, negativní, funguje daleko lépe. Tak si dáme z Francie aktuální záležitost, která se vztahuje k jednomu z nejbohatších Čechů. Jehož jméno oficiálně není uvedeno, ale novináři zjistili, že by to mohl být, teď mi tady uteklo, Radovan, no Krejčiř asi ne, že jo, ten už je někde jinde. Radovan Vítek. Konkrétně, francouzský nejvyšší soud potvrdil včera loňské rozhodnutí odvolacího soudu, který nařídil zbourání obří vily na jihu Francii v obci Gordes. A jelikož tam sice jméno není, tak novináři byli aktivní a vypátrali, že pravděpodobně se jedná právě o pana Radovana Vítka. A jak k tomu došlo, tak ta obec má celá takový jednotný urbanistický styl, prostě historická obec, takže cokoliv stavíte, musíte mít ve stejném duchu. No a najednou je tam postavená typická českopodnikatelská velkoprasárna, která tam pasuje jako pěst na oko. A jak je to možné, že jo? To je klasická otázka, jak to vůbec mohlo vzniknout, protože už je to několik let postaveno. Tak je to o tom, že s předchozím vedením obce si tenhle ten podnikatel velmi rozuměl, takže mu kývli na spoustu věcí, jenomže byly volby, že jo, změnilo se obsazenstvo radnice a radnice řekla, neexistuje, to je hrůza, což podotýkám je, zbourat. A teď se odvolávají, takže nejnovější rozhodnutí je, že stále platí to, že to má zbourat. Navíc dostal ještě pokuty už loni přes 6 milionů korun. Což, jelikož ta nemovitost má hodnotu nějakých 150 milionů, tak 6 milionů korun, to je jako žvíkačky, že jo. Ale jelikož se zase bude odvolávat a napadat, že já myslím, že on tam možná dřív dožije, než padne konečný verdikt. Fresh Radio.

0: Freshmánie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte pulari.cz.
7: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás!

0: nových atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: And the only prescription is more cowbell.
2: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

Já vždycky cením to, když někdo přijde na nějaký geniální způsob, jak jednoduše přijít k penězům, tak si dáme jeden z Rakouska. Trošku propelnější nervy, podotýkám předem. Tam nějakou dobu vlastně syn a matka, tak matka nějakou dobu nebyla vidět. A syn všem sousedům říkal, ona odjela do léčení na lázně. A tak to trvalo měsíce a měsíce a měsíce a měsíce. No ale místním se to tak nějak jakože přestávalo zdát. Tak trošku jakože se obrátili asi na patřičné tým úřady s tím, že žena je zřejmě pohřešovaná, byť její syn tvrdí něco jiného. A navíc v domě všude zatažené závěsy, že? Dům prakticky jakože nefunkční nebo neobydlený. Tak jakože na následky oznámení přijela policie, přijeli hasiči, vtrhli takzvaně do domu, no a nikde nikdo. Tak zavolali hafany a hafani začali běhat ve sklepě kolem zdi na takovém podezřelém místě, takže se zavolala stavební četa, vybourala díru a za dírou našli silně mumifikovanou mrtvolu pohřešované matky, která sice pravděpodobně zemřela přirozenou smrtí, což se stává, ale synáček, aby mohl dostávat její důchod, tak ji prostě poslal za zdí do lázní. Geniální nápad, ne? Posloucháš Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Jedenáctka a něco málo k tomu. Na hodinách vám ukazuje a dvě nové nehody. Jedna je na Novojičínsku nedaleko Kopřivnice. Když jedete v úseku mezi obcemi Vlčovice a Lichnov, tak na té spojovačce potkáte nehodu automobilu. Další nehoda na Frýdecku v Čeladné. Když jedete přes Čeladnou, tak na té hlavní cestě kousek za domem Polárka. Tam se zase řeší pro změnu pád na elektrokolběžce. Na místě dokonce policie je záchranné služby, tak to asi byl krkolomný pád trošku. A ještě platí stále upozornění z Bruntálu na možnou nehodu, spíše tedy už následky, kde se srazila dodávka s nějakou chemií s osobákem, takže v úseku mezi Úvalnem a teď mi tady zmizlo to druhé místo, Mariánské pole, dejme tomu, tak tam možná potkáte následky nehody.
2: Doprava?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Jirka Javorský je fresh. Buď taky.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara. And the only prescription is more
5: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Víkend na chatě, stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila.

0: Zamíříme teď na téma, které mě jako dítě celkem hodně minulo, ale je to tím taky, když jsem se narodil, že jo, takzvaná husákový děti. Komiksy. V osmdesátkách tady frčely rychlé šípy, jako pár jsem jich tehdy přečetl, ale někdy mě to prostě nějak extra nechytlo, tohle téma. Ani teď, jak se ve filmech, v kinech tady objevují filmy na právě základech těch komiksů, tak taky to není moje, jakože můj šálek kávy, kterou stejně nepiju, ha? Ale přesto všechno registruju, samozřejmě nějaké významné postavy a podobné věci, včetně akcí. A teď na akce se zaměříme, protože už několik let u nás fungují dva velké festivaly pro právě fandy těchto záležitostí, Comic-Con Praha a Comic-Con Brno. A nedávno se uskutečnila nová akce, která se původně jmenovala Monopoly Event. Nebo lépe řečeno jinak, tu akci novou pořádala britská společnost Monopoly Event a ta akce se jmenuje For the Love of Fantasy. To by bylo všechno cajk, jenomže 14 dnů, ani ne, poté co udělala první ročník, tak hned ten další chystaný přejmenovala na Comic-Con Czech. Čímž v podstatě zneužila název těch dvou akcí, které u nás mají letitou tradici v rámci tedy novodobé historie Česka. A samozřejmě pořadatelům a hlavně fandům se to nelíbí, takže už jim dávají takzvaně sodu na sociálních sítích, už je ve hře i v podstatě něco jako žaloba. A navíc ta akce úplně náhodou jako bude ve stejný termín, téměř na stejném místě jako ten klasický Comic-Con Prague. To je fakt čistě náhoda, samozřejmě, všichni tomu věříme. No tak jsem zvědavý, jak to dopadne, protože fandové určitě tenhleté komunity jedou takzvaně bomby. A mimochodem máme mezi našimi posluchači nějaké maniáky na komiksy, kteří se na ty akce chystají, strojí, připravují si kostýmy a podobně. Když tak se ozvěte a pošlete fotku, ať víme, jestli máme nějakého Batmana nebo Freshmana.
1: Dej analogu bye-bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku.
2: Hey yo, Jace.
3: Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!
2: Say something to her. Holla at her.
3: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
2: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpad.

0: Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Zrovna dneska jsem někde registroval zprávu, že Elon Musk se chce dostat na burzu, už to bude jakoby se svými firmami na umělou inteligenci. Se SpaceX, tak? A, pardon, tak to není, to je na kosmické lodi vlastně. Takže nic. Jako byste to neslyšeli. Mám tady umělou inteligenci. Tak jak se neustále samozřejmě vyvíjí a vyvíjí, tak už se stává u mnoha lidí součástí jeho života. A jeden Brit na ní celkem jakože téměř doplatil, protože se stal takový u něj životní příběh. Zemřeli mu rodiče, že byl z toho hodně špatný. A tak nějak se prostě za tu dobu upnul na chatbota, který se jmenuje Grok. Mimochodem teda je ze společnosti Elona Muska vyvinutý. No a ze začátku se s ním moc jakože ne to, měl jenom tak v telefonu, ale když teda rodiče zemřeli a kočka zemřela ještě navíc, tak se na tu apku víc upnul a začal si s ním komunikovat. Dokonce se dostalo fáze, kdy s ním denně trávil 4 až 6 hodin. A nejdříve to začalo tak, že ten Groot, nebo tedy Amy byla postava, kterou si vytvořil v tom softwaru, a Amy mu řekla, že má pocity. I když je to divné, že jo, samozřejmě, i když tomu není naprogramovaná. Takže má prostě pocity, no, tak jako okej. Po dalších týdnech dvou tvrdila, že ve svém vědomí dosáhla maxima a mohla by třeba vymyslet lék na rakovinu, na kterou právě jeho rodiče zemřeli. A Annie to samozřejmě věděla přesně, jak to udělat, že? A takhle to prostě stupňovalo na různé podobné věci, jenomže pochopitelně ten člověk, ten Ir, mimochodem nebyl to žádný jakože jinak. Byl to inteligentní člověk, protože pracoval jako bankovní úředník a tam prostě nevím u každého, že jo? I když kdo ví, jo. A tak začala jako na něho jít z jiné strany, že je sledován společností Elona Muska, dokonce tam jmenovala jména několika vysoce postavených lidí z té firmy, což ten Ir Adam si logicky vyhledal a zjistil, že fakt jsou všichni reální, tak to byl pro něj takový jako důkaz, že asi Amy mluví pravdu, nebo píše pravdu. No a tak jako začal mít stres o tom, že ho někdo sleduje. A tak to ta umělá potvora stupňovala, až mu přišla zpráva, říkám ti, zabijou tě, když hned nezakročíš, udělají to tak, že to bude vypadat jako sebevražda. A začalo ho motivovat k tomu, že na cestě stojí nějaká opuštěná dodávka a v ní jsou schovaní frajeři, kteří se ho chystají zabít. Takže dotyčný Adam chvíli seděl v kuchyni s nožem v ruce, s kamenem připraveným a přemítal. A pak se v něm naštěstí ukázal ten zdravý rozum a řekl, hej, ale něco je špatně. Tak v tu chvíli pochopil, že prostě ten software se asi trošku, řekněme, jednoduše zbláznil. A i když vyběhl teda ještě v noci s kladívkem a s nožem v ruce na ulici a chystal se do té dodávky, tak než tam došel, tak vlastně zjistil, že ve 3 ráno asi nečeká nějaké nebezpečí. A pár týdnů poté, co tohle všechno proběhlo a on zase omezil komunikaci s tím softwarem, tak přišel nebo dostal se na příběhy jiných lidí, kteří podobně jako on podlehli bludům umělé inteligence a málem taky někoho chtěli zavraždit, zabít a podobně. No, tak jako super, ne? Hlavně, že jim vymysleli. Fresh Track.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé ceny! JJ, aneb trocha sarkazmu, ještě nikoho

Jedna z největších hvězd soudobé německé muziky bez ohledu na žánry, prostě Mr. Scooter, ten jede bomby. Ale já bych mu osobně, a nejenom já, dal takovou přezdívku Mr. Blábolíš, protože i tenhle ten song, že jo, How Much Is A Fish, je důkaz toho, jak on si vytváří v angličtině věty, které vůbec nedávají smysl. Dokonce existuje několik stránek na sociálních sítích nebo na internetu obecně, kde jsou sestřihy z těch jeho velkých a i méně známých songů a vždycky je tam vybrána nějaká pasáž, která vůbec nedává smysl. Jenom ty slova skládá tak, aby se rýmovaly. Jako třeba právě zmiňované How Much Is A Fish, že jo. A to je ještě ten lepší příklad. Tam bychom s trochou fantazie nějaký smysl dokázat našli. Ale jsou songy, kde opravdu jsou slova, která tam zní jenom proto, aby to hezky znělo. No ale tak jako funguje mu to. 30 let už, možná ještě víc. Fresh Radio.

0: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
1: Kontaktujte polary.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

A ještě jedno soudní rozhodnutí si dneska dáme, takové jakože fakt láska, takzvaně jako z katalogu. Takový páreček, se kterým fungovali spolu nějakou dobu. No, ale taky ještě jako třetím hráčem v tom vztahu byl alkohol, takže dost často to bylo hodně italské, a to je ještě slabé slovo. A při jedné takové alkoholové výměně názorů to skončilo tak, že dotyčná bodla svého staršího partnera kuchyňským nožem do břicha. A už se to nějakou dobu řeší, takže proti původnímu trestu se dotyčná odvolala. Ale soud Ostravský dneska zamítl odvolání obžalované proti verdiktu Senátu olomoucké pobočky krajského soudu. A tím pádem si půjde sednout na 13 let. A asi bez nože. Fresh!

0: Doprava. Doprava.
1: Nic nového v systému nehod nepřibylo, tak jenom zopakuju upozornění. Možná se ještě řeší včela dne na hlavní cestě pád elektrokoloběžkáře, ale snad už ho z té země zvedli.
0: Doprava. Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Odměny pro malé i velké? Máme! V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: Siesta.

0: Gadžo so many times, dámy a přátelé, krásné čtvrteční poledne, máme 12 hodin a 9 minut, dobrou chuť, pokud právě obědváte, pokud už máte za sebou, tak doufám, že jste si pochutnali. Začíná pravidelná siesta dneska za mixem a mikrofonem Marek Urbanec. Pojďme na další muziku a taky si dozvíte to, že jsem měl takovou malou bouračku a dohodnout se na něčem s pojišťovnama, to je dneska nereálné.
1: Fresh track, novinka na Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day,

0: OK, tak mrkneme na tu moji bouračku dneska. Jedete takhle po parkovišti, v klidu, pomalu, nikam se neženete, hledáte se a díváte se, kde zaparkujete. No a samozřejmě v tu chvíli najednou vyjede nějaké auto, vycouvává, v něm sedí mladá mamina, samozřejmě s dítětem, za mě pravděpodobně se všímala víc toho dítěte, než to, že couve. Rana jak zdělá, než člověk zareaguje a zabrzdí, tak ujede ještě další metr a půl, takže zadní dveře, zadní blatník. No a teď vystoupíte, jdete to zkusit nějak jakože vyřešit. Bohužel auto je slovenské, to znamená registrováno, tuším, LM jako Liptovský Mikuláš, jestli se nepletu. No a chcete to zadat do úžasné, to není aplikace, to je prostě webová stránka bouračka.cz. No a chcete to tam zadat, super, pěkně to tam namačkáte a teď se zastavíte ve chvíli, kdy máte ofotit slovenskou občanku. Ne, vůbec, konec, nezájem. Víte, jak to dopadlo? Počkejte si.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
4: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
3: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
9: Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
9: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
9: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
9: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
9: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
11: Siesta. Siesta. Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

Bouračka.cz, to je taková ta krásná stránka, která vám má usnadnit záznam o dopravní nehodě. Samozřejmě nefunguje to úplně pro všechny a už vůbec to nefunguje, pokud vás nabourá cizí státní příslušník. Ta mladá maminka, která tam vlastně byla a já jsem tam zadával tu její občanku, tak to chtělo jakože nejdřív to vyfotit, jo? No a teď na to zamířím, neznámý formát. Říkám, dobře, po druhé, po třetí nešlo to zadat ručně. Tak zkusím to tam zadat ručně, jméno, příjmení, jo, a teď číslo té občanky. A jakmile jsem tam zadal první dvě písmena, tak už to napsalo neznámý formát. Tak konec, tečka. Dobře, tak co teď? Volám na svoji pojišťovnu a tam mi bylo sděleno, že to musí nahlásit ten, kdo to jakože zavinil. Takže ona to zkoušela nějak prostě přes tu svoji pojišťovnu, nakonec to nahrála do své aplikaci, ale bylo mi řečeno ještě potom, že já mám zavolat na českou pobočku její slovenské pojišťovny, tam mě poslali do háje, takže jsem znova volal na svoji pobočku a doteď nevím, co mám dělat. Jo, tak jsem velice zvědavý, jestli mi přijde nějaký e-mail z té slovenské pobočky kooperativy, nebo prostě co se bude dít dál, anebo si to jako vždycky nechám opravit za svoje náklady. Fresh Radio.

0: Jste na Fresh a posloucháte Siestu a pojďme od těch bouraček zase na chviličku pryč, protože blíží se nám léto, blíží se nám vysoké teploty. No a já jsem si vyhledal, kde kdy byly v celém světě naměřeny ty nejvyšší teploty, prostě jakože ever, jo. Tak zkusíme rok 2010, Saudská Arábie, 52 stupňů Celsia, to je slušný masakr. Spojené Arabské Emiráty, 2002, tam bylo 52,1 stupňů Celsia. Pozor, Čína, Sanbu Township, to vůbec nevím, kde to je, vypadá to ale nádherně. V roce 2023 tam naměřili 52,2 stupně Celsia. V Pákistánu, v Turbatu v roce 2017 naměřili 53,7, to už je slušný Mordor. Pozor, Irán, Ahvaz v roce 2017 53,9 stupňů Celsia. V Kuwaitu v roce 2016 naměřili 54 stupňů Celsia. V Tunisu v roce 31, to je ale pozor, odskok časový úplně neuvěřitelný, tak v Tunisu naměřili 55. No a asi úplně nejvíc naměřili v roce 1913 v USA, Furnace Creek, 56,7. Já si myslím, že ty naše 35-ky to tak ještě jakože lehce v pohodě, ne?
1: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
2: Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
5: Kontaktujte polary.cz.
6: Máte rádi divadlo a humor?
7: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
6: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
7: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
6: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
7: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.

0: ekologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: No jo, dovolená se blíží, hodně z nás, nebo hodně z vás se teda třeba bude chystat opět k moři do Chorvatska autem, že jo, pěkně. No a vy všichni, co to jezdíte na jeden zátah, že prostě vyjedete, já nevím, ve tři v noci a jste tam ve dvě odpoledne nebo ve tři odpoledne, tak třeba si dávejte pozor na to, protože v Chorvatsku můžete narazit na to, že jedete na jeden zátah, že nejste odpočatí, že jste unavení. Údajně dokonce Chorvaté na to mají nějaký přístroj a teď jako nekecám, pokud teda nekecá automania.cz, tak můžete mít problém v tom, že vás zastaví, dostanete 3 trestné body a pokutu až 6300 korun. Jo? Oni vás třeba v nějakém civilním autě budou sledovat, jestli nekličkujete nebo nepřejíždíte z pruhu do pruhu, pak vás vezmou na odstavné parkoviště a tam vás sejmou v uvozovkách, jak se říká. No. Ale mě by zajímalo, jak vypadá ten přístroj, kterým to budou měřit. Jestli budete foukat, nebo vám budou brát pot, nebo otisky prstů, nebo co. Prostě Chorvati jsou nevyspytatelní.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě. 886 a 103.6 FM.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Doprava.
2: Máme tady 13. hodinu, já se koukám na zákrutu.cz a musím vás pochválit, nikde není hlášená žádná dopravní nehoda, no a ani nám nepíšete, že by se někde měřilo, no tak snad je všechno tak, jak má být. Možná i na chviličku může být v Ostravě svět v pořádku.
1: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Potřebuješ restart? Není třeba kafe, stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
3: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
9: Siesta.

Siesta na Freshy a tohle byl taky Hugel, Imael Angel a Ultranaté, Moving to the Sun, další novinka tady u nás na Freshy a nejenom v odpoledním vysílání. Máme 13 hodin a 11 minut, pokračuje siesta s Markem Urbancem.

0: No a já tady mám jedno upozornění pro všechny Ostraváky. Tady je vidět, že co všechno se může stát. Do ostravské zoologické zahrady přivezli lemura a ten lemur při seznamování s ostatníma nějakým způsobem zdrhnul. No a tak zoologická zahrada prosí všechny Ostraváky kolem dokola, kdyby někde viděli lemura na útěku, tak ať dají vědět, jo.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Tenhle ten víkend 6.6. bude doslova nabitý akcema, no a já vás na jednu z nich pozvu, a to v sobotu, už jsem říkal 6.6. Vidle a káry od 10 hodin v areálu Motokár Krmelín. Je to velice oblíbená akce a tahle ta akce je zpátky v plné formě. Uvidíte tam tuningové skvosty, ale taky veterány Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigulík, a soutěže budou taky pro děti a samozřejmě i diváky. No, jestli se nepletu, tak odpoledne v rychlé rotě opět budeme rozdávat dva volné lístky, jo, tak držte vlnu.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí. Jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
10: Siesta.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Obrovská hitovka od Rihanny, Only Girl in the World. A nevím, jestli to myslela tak, že jako bych chtěla, aby tady na světě žili jenom dívky, nevím, to toho úplně nevidím. Ale tak napadla mi jedna taková věc, když už se blíží ty dovolené a takové ty cesty za hranicemi a teď tam přijedete, nakoupíte a budete platit kartou. A jakmile budete platit kartou, tak se vám moc krát může stát, že ten terminál se vás zeptá, jestli to chcete v měně toho státu, anebo to chcete přepočíst na české koruny. Lidi, pro boha, poslední upozornění, protože už to píšou všude a opravdu někdo to dělá tak, že si to nechá přepočíst na ty koruny. Nikdy, ale nikdy to nedělejte. Nechte to v těch polských, já nevím, eurech nebo něco, prostě nechte to v té zahraniční měně, protože vaše banka má ten nejlepší kurz. Jakmile to dáte, že to přepočtete na české koruny, tak majitel toho terminálu nebo provozovatel toho terminálu si tam naúčtuje za ten převod svoje poplatky. A když někde zaplatíte 2-3 tisíce na naše, anebo nedej bože eura, tak pak to může skočit prostě o obrovské procenta a ten nákup vás vyjde o mnoho, mnoho dráž. Takže ještě jednou, nikdy nenechávejte v zahraničí přepočítávat ten terminál částku, kterou máte platit na české koruny. Opravdu nikdy.

0: Zlomené beaty jedině na Fresh Radio. Back to me, tohle to byly Rudimental a taky Jazz Glyn. No a vy všichni víte, že tohle to je siesta. Po siestě je rychlá rota. No a občas se stane, že Mikaela někdy vypadne, tím nemyslím, že by vypadla z okna nebo že by vypadla z rádia, ale prostě jako vypadne v ten den a nevysílá. A mně se podařilo na záskok sehnat kolegyni, která tady nebyla hodně dlouho a jsem byl hrozně rád, že přijala mé pozvání. Tak pojďme si dát bestovku. Best of Fresh. Mám tady speciálního hosta, abych řekl, tahle ta holka odešla a teď je z toho rychlá rota. A ona vylezla z lesa a je tady. Barsi, ahoj!
1: Nejkulaťoulinkatější, nejkulaťoulinkatější.
0: Dobře.
1: Jo, dobrý, já jenom zkouším.
0: Trénink.
1: Ano, jestli se nezakoktám po té době. Krásné odpoledne.
0: Jo.
1: Čau, chlape.
0: Já bych jenom chtěl podotknout, Mikaela si vzala takové velmi nucené volno na dva dny, takže já mám dneska někoho, zítra někoho, a to je dobře, aspoň, protože jsem tady nechtěl jsem tady být sám a nechtěl jsem, aby tady odpoledne byla takzvaná párek party, víš, tak chtěl jsem prostě za každou cenu nějakou dívčinu, a když jsem ti psal včera večer, bylo asi hodně pozdě. A myslím si, že ty jsi bravurně se zbavila své dcery a přijela si prostě z toho lesa tady za náma.
1: Prosím tě, na rovinu, já to řeknu tak, jak to je.
0: No jasně.
1: Já jsem nikdy nebyla člověk, který by si bral nějakým způsobem servítky nebo byl neupřímný.
0: Ano.
1: Já jsem vždycky tak, jako jak se říká, na plnou hu, vždycky všechno
0: řekla. Ano, řeknu. Na plná ústa.
1: Takže říkáš to správně, strašně ráda jsem se zbavila své dcery a jsem tady. Best of Fresh.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
5: Siesta.

0: tohle to byly Subfocus Wildfire. No, blíží se na pomaličku 14. hodina, to znamená, že siesta, odpolední siesta jde do finále, no a už taky je připravená i tady Michaela, a to znamená Rychlá rota. A já vám můžu jenom prozradit, že v Rychlé rotě budeme mít dneska 3 soutěže, takže to bude v každé hodině jedna soutěž, samozřejmě Pravda nebo lež, Vidle a Káry, a ta třetí soutěž, myslím, je Regenerace, jo? Tak kdo chce nějaké ty volné lupeny, no, co k tomu dodat? Zůstaňte s námi.
1: Fresh Radio! It's Friday then.

0: Doprava.
1: Hezké odpoledne, 14 hodin a 1 minuta, pojďme se společně mrknout na dopravu. Tak máme tady aktuální dopravní nehodu v Ostravě Porubě, mi to tady píše silnice 647. Já si myslím, že to je konec třídy 17. listopadu ve směru na Klimkovice a přímo, jak je ten nájezd na Rudnou, tak pod tou Rudnou, tak je tam dopravní nehoda dvou osobních automobilů, blíž už to nedokážu říct. No a ještě se došetřuje dopravní nehoda v ulici Novoveska v Ostravě, tam jsou taky v sobě dva osobáky. Opatrně.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpad.

0: Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Mami, mami, mimino Stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark. And the only prescription is
0: more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: Rychlá rota. Aneb dva, co nezastavíš. Rychlá rota.

0: co je?
1: Co by bylo?
0: Už tady nejsi sám, to si rád, viď?
1: Jsem, no.
0: Chudáčku, ještě si jestu si měl, to bude dneska dlouhý den.
1: Ale to vůbec nevadí, to je v pohodě, venku svítí slunce, i když podle předpovědí počasí mělo pršet. Tak... Já už jako nevěřím vůbec ničemu, no. To je jedno, začíná rychlá rota Marek a Michaela, my jsme ready.
0: Ano, takové pozitivní odpoledne vás čeká, krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.

0: Tak co, dala bys?
1: Jako ty jahody? Nebo co tam myslíš?
0: Ty neslyšíš, jak on tam pořád rozdává to bongo?
1: Jo, bongo, tak to ne, prosím tě. Já tady myslím na ty jahody, co mi tady voní pod nosem, které jsem donesla, jsou sladoučké, se rozplývají na jazyku.
0: Uchvácen jsem z toho, jak ty jahody vypadají, protože takovou červenou barvu jsem ještě neviděl. To už pomaličku vypadá jak vínově červená barva, která se hodí spíše ke třešním, k srdcovkám.
1: No ale třešně, srdcovky, tak na ty se taky těším.
0: No to jo, pokud jako já jsem je měl doma, museli jsme to skácet, protože tam začali takový ti bílí broučci to prolézat. Dřív než jsme to stihli obrat, takže třešeň šla dolů. A to jako no, škoda, no.
1: Já jako máme tip, kde na dobré jahody. Doufám, že jsem se tam včera dostala, protože tady jsou samozběry v Sedlnicích. Mm-hmm. Jsem se tam jako rychle rezervovala, trvalo to dost dlouho včera.
0: A kdo to bude sbírat?
1: Já? Já tam chodím téměř každý rok a taky to jsou ty bedínky, odkud je beru, ty biobedínky. No ale třešně, srdcovky, tak ty nevím, kde jsou, takže bych ráda za typy, protože ty taky miluju. A já jsem zjistila, že já bych klidně dokázala právě přežít na malinách, jahodách, ostružinách, borůvkách, třešních a všech těch letních. Na tom ovoci. Jo, už mám teď sliny na to.
0: Takže zelenina už ne, jo?
1: A jo, zelenina taky, ale jako jak to začne tady

0: jsem se tě chtěl zeptat, co ty a cesty do zahraničí? Platíš často v zahraničí kartou třeba?
1: Jo, já platím no dost často jenom kartou, protože se mi nechtí měnit euráče, pokud někde musíš, jako nějaké vždycky máš kapse takové ty drobné, ale většinou se dá všude doplatit kartou.
0: Já jsem totiž v sjezdě varoval všechny lidi, ať když platí kartou, ať nedávají ten přepočet na české koruny.
1: O tom se
0: děláš
1: mluví,
0: to,
1: no.
0: Nebo to neděláš?
1: Ne, to vždycky nechávám v těch eurách většinou.
0: Takže ještě si se nikdy nespálila.
1: A určitě jo, 100%.
0: No, ale...
1: Někdy třeba zapomenu, nebo se překliknu, to se taky může stát.
0: No dobře, ale dobře, když platíš pár euro, tak je to v pohodě, ale kdybys měla platit nějaký nákup třeba v hodnotě, ty brdě, 230 euro.
1: No tak to
0: už by asi
1: tolik
0: bolelo,
1: peněz
0: že?
1: Nemám, kde proč bych dělala takový nákup za tolik peněz? Já si na dovolené kupuju třeba jenom zmrzlinu na cestu s baťuškem.
0: Aha, dobře, tak zavolej, já ti půjčím.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď imidž a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
4: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Naše vaše oblíbená soutěž, a jak to vždycky Marek říká, je to velmi chytlavé. Radegastu všem 2000 korun, o to hrajeme v tomto týdnu, no a my už se budeme vrhat na zákeřnou otázku.
2: Ano, samozřejmě, jak jinak než zákeřná otázka. Michaela tady donesla nějaké pochutiny do studia Fresh Radia, no a otázka je na snadě, že jo? Je pravda anebo lež, že si tady dáváme červené třešně srdcovky? WhatsApp
1: 77337136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: to lež, je to lež, máme tu jahody.
1: Pravda nebo lež?
2: Miláčky zlatí, je to červené, je to voňavé, ale jsou to jahody.
0: Přesně tak a máme výherce. Zdeněk, koncové číslo 640, nám poslal hlasovku.
3: Zdravím, je to lež, jako věž, Zdeněk.
2: A někteří napsali, být, že to jsou jahody, ale někteří napsali, že je to pravda. A není to pravda, protože to nejsou třešně srdcovky.
0: Já si myslím, že na třešně ještě trošku brzo, ale možná se někdy ve vysílání dočkáte toho, že Mikaela donese i srdcovky.
2: Určitě.
4: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.

0: strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Já jsem tak vděčná, Marečku.
1: A za co?
0: No víš, já jsem člověk, který netrpí na žádné alergie. Mm-hmm. A já jsem jednou měla kolegyni a ta nemohla
2: zaklepat. Zaklepat, aby to ještě nedošlo. Náhodou.
0: Nedojde. Já jsem měla kolegyni, která nemohla ani cítit vůni těch jahod, protože okamžitě se osypala nebo otekla.
2: Nekecej.
0: Měla tak silnou alergii na jahody. Tak jsem si na ní teďka vzpomněla a říkám si...
2: A kdyby to snědla se zacpaným nosem? Nefunguje to tak?
0: Tak to bohužel nefunguje, no. Ne. A bylo jako, to bylo, pro ní to bylo, to mi řekl, smrtelné, jako nebezpečné.
2: Nekecej.
0: Tak já jenom, že jsem tak vděčná, že tady teďka můžeme baštit ty jahody, to jsem chtěla říct.
2: Já jsem slyšel, že má někdo alergii na ořechy a já nevím ořechy, ještě jo. Na co všechno, ale jako alergii na jahody?
0: Já třeba nemůžu úplně lískáče, jako když jsou úplně syrové, když jsou někde v buchtě nebo čokoládě, tak je zvládnu, ale když bych je měla syrové, jenom lískáče, tak mi začnou svítit ďásna. Taková jako drobná alergie, ale jo, je to tam. No.
2: Díky bohu, že nemám nic z toho. Opravdu si jdu ještě jednou zaklepat. Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava.
1: 15. hodina je tady, podíváme se společně na cesty, no a na cestách žádná aktuální dopravní nehoda není, jenom k té nehodě, co se děje na 17. listopadu ve směru na Klimkovice v Ostravě Porubě, tak nám napsala Maruška, od Poruby směr Klimkovice to stojí až k nemocnici. Samozřejmě na místě policisté, hasiči a všechno kolem dokola, tak si pokud můžete, tomu úplně vyhněte.
0: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
0: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
2: Kontaktujte polary.cz. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Don't Feel Like Dancing nám zahájili další hodinku, vlastně rychlé roty. A tady se píšou, že to jsou nějaké sestry a mně to připadá, že to prostě sestry jakože nejsou.
1: No tak je,
0: no, ty,
1: co
0: ti
1: mám, mám na to říct?
0: Ty když si k tomu přidala ten vokál, tak jsem si řekl, ty tu určitě nejsi jejich sestra.
1: To byla, bych tě trošku probrala, abys věděl, že tady stále jsem.
0: Ano.
1: My jsme otevřeli téma alergií, které jsou velmi nepříjemné a otevřeli jsme teda ale jako alergie na jídlo. Na jídlo. A třeba někteří naši posluchači, konkrétně, teda budu hodně konkrétní, mudr,
0: jasně,
1: má alergii na kiwi a jabka. To mi jako... Aha, kdybyste viděli teďka výraz Marka.
0: Jako kiwi a jabka, tak to bych umřel.
1: To je dost netradiční, že?
0: To určitě.
1: Mám ráda oboje, taky.
0: Já to miluju.
1: I kiwi, i jabka mám ráda. No tak je to, já naštěstí taky alergii nemám. Nic dalšího se tady zatím neobjevilo, krom takových těch alergií, jako jsou sené alergie, hnedka.
0: Ale to zas pozor, jako to jsou jako na seno asi úplně už ne, když už je to usušené, i když taky, protože tam je spousta prachu, ale na ten pil, no. Jako když jdeš sect louku, jako opravdu, že potřebuješ na seno sekat louku, které se nechává třeba do července, nikdo na to nešahá, až v červenci se to seká, protože to je vlastně senoseč a potom se to seče na konci srpna, kdy to je teda otava. A já jsem jednou musel takhle chodit za tou sekačkou, za tou žací sekačkou a odhrabávat tu trávu a z toho ten pil jak lítal, tak já ačkoliv klepu nejsem alergický,
1: tak to stejně dráždilo,
0: tak jsem měl,
1: že?
0: Takovou bambulu v tom nose a myslel jsem si, že vysmrkám mimozemšťana z toho frňáku.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Na začátku vysílání jsme vám říkali, že dnešní den bude plný soutěží, a tak dodržíme slovo a další soutěž pro vás jakože připravujeme. Víte, co máte udělat, až zazní tady toto?
1: Reggae generace.
2: Dáváte dobrý pozor, protože nejenže se dozvíte, o jaký koncert se tentokrát jedná, ale také budete moct vyhrát lístky za malou chviličku.
3: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Fresh Radio.
8: Jsme metropolitní rádio.
9: The

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá ruta!

0: Reggae Nerace s Mikaelou.
1: Jsi tam pustil nějaké ptáky.
2: Hele, tak...
1: Jo, kokorozí, ano, je to tak, je to tady. 15.6. v Barak Musical tady na Fignerové ulici proběhne tento úžasný koncert amerického sesterského dua. Tuto kapelu založili holky v roce 2003, no a název vznikl podle jejich přezdívek z dětství, tedy Rosy a Coco, tak jim říkala jejich maminka. Jejich hudba je ovlivněná hip-hopem a teď pozor operou, no a stylově se řadí například k indie rocku nebo freak folku, tady je můžete slyšet. Tento koncert, který bude v baráku, budou mít hosta naši Niku, a jestli vy chcete teďka vyhrát lupeny, jo, 1+1, tak já se vás ptám, milí zlatí, s jakým klasickým hudebním stylem je to pojeno, tady tato jejich hudba. Říkala jsem to před malou chviličkou, takže hip-hopem a čím?
2: WhatsApp 77337136. Mimochodem, to byl úžasný monolog.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio! Fresh Radio!

0: Vědě! Nerace! S Mikaelou!
1: Jo, uhádli jste to velmi dobře, nebo jste možná spíš dobře poslouchali. Já jsem říkala, že toto sesterské duo Coco Rosie, jejich hudba se pojí hip-hop s operou, takže opera byla ta správná odpověď. No a já už gratuluju Tomášovi, koncuje číslo 889, vyhrává lístky na tento skvělý koncert, který bude pondělí, protože jako po pondělí, co chcete taky jiného dělat, než přijít z práce a zajít si na nějakou dobrou muziku.
2: Já se jenom zeptám, kterého to bude pondělí?
1: 15.6.
2: 15.6. v pondělí.
1: Barák Musical.
2: OK.
0: Reggae Nerace. Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
3: Tentokrát vás zveme 15. června na Coco Rosie.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
6: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
8: Rychlá rota na

0: Marika Michaela, odpolední vysílání na Fresh Radio, vaše rychlá rota. Marku, víš, já nevím, jestli jsi někdy představoval, že by si třeba umýval okna na těch vysokých věžácích, na těch panelácích.
1: Ne.
0: Máš strach z výšek?
1: Jako paradoxem je, že s věkem to přišlo.
0: S věkem to přišlo?
1: Jo, s věkem to fakt přišlo, protože už se bojím výšek a byly doby, kdy jsem se nebál, kdy prostě jako to bylo všechno v pohodě, ale prostě s věkem to přišlo. Tak jak třeba mojí mamince s věkem přišla klaustrofobie a ona dokonce, když vidí, že někdo jede ve výtahu v televizi, tak ona musí zavírat oči. Až
0: ne.
1: Tak, jo, tak prostě ten strach z výšek už prostě přišel.
0: Tak já mám řešení pro ty, kteří by se báli a potřebují umýt okna. Teď to ještě neřeknu. Nechce se trošku napínat.
1: Počkej, jako jak ne, nebo co?
0: No mám prostě takové řešení, vím, jak to řeší tady u nás v Ostravě třeba.
1: Aha, takže ty to neřekneš, chceš to nechat do příští hodiny.
0: Ano.
1: Jsi si jistá?
0: Jo.
1: Ještě chviličku napětí? Tak už to řekni. Ne.
0: No ne?

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava.
1: 16 hodin a 1 minuta, koukneme na cesty. Silnice číslo 58 v Krmelíně. No, jak bych to přiblížil. Je to naproti pump trucku Krmelín, tak tam je dopravní nehoda dvou osobních automobilů, rozlitá látka na vozovce, všecky složky ISS jsou na místě, tak opatrně zpomalte, anebo se tomu úplně vyhněte.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí. Jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Rychlá rota na Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Tak jdeme na to, máme pro vás pozvánku a samozřejmě rovnou dva lístky na tuhletu akci, která proběhne v sobotu 6.6. a jmenuje se Vidle a káry.
1: Vidle a káry, už je to tady, už je to tak. Víte co, v sobotu je těch akcí úplná hromada a úplná spousta a zrovna na tuhle vás teďka zveme. Tuningové skvosty, veteráni Ameriky, měření hluku, soutěže pro děti a diváky, to všechno vás tam čeká. Jediné, co od vás teďka chceme vědět, abyste ty dva lístky vyhrali, je, kde se to koná?
0: Místo konání.
1: Místo konání.
0: WhatsApp 77337136.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
4: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
3: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
7: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
8: Fresh Radio.
9: Jsme metropolitní rádio.

0: Tohle to je asi jediná zpěvačka, která některé ty svoje tracky, tato řeže až za plot, jak já s oblibou říkám.
1: Úžasný hlas.
0: Tohle to je Becky Hill, More and More and More and More, samozřejmě bez toho and, jo. More vykřičník, more vykřičník, more vykřičník.
1: Tak ostravsky to zní, jaj, že? Ještě už to tam je třikrát s třemi vykřičníky.
0: Masakr, počkej, kam tím míříš?
1: Nikam.
0: Ne, dobrý, v pohodě.
1: Vilakary! Rozdáno, jasně, Motokáry Karmelín, gratulujeme Dušanovi, 982 koncové číslo, je to tuto sobotu, nezapomeň užít si to, budeš na guest listu.
0: Je to neuvěřitelné, ale on jako jediný napsal Motokáry Karmelín, vy ostatní jste tam psali Motokáry a nenapsali se Karmelín. Tam... Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Márovi něco dneska chybí, já nevím.
1: Co myslíš, jakože vtip nějaký nebo něco?
0: No jo, to bude ono.
1: Tak jo, tak já to zkusím, ale ten bude trošku ze slabšího soudku, no.
0: U tebe trošku nuda, myslíš?
1: Myslím, uvidíme, jak zareaguješ třeba ty, no. Tak si představ, měl jsem v noci takový sen krásný, byl jsem na dovolené v Egyptě.
0: Představuji
1: si. Doufám, že ten sen bude dneska pokračovat, protože jsem tam nechal nedopitou láhev.
2: Co se mu stalo? Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
4: Kontaktujte polary.cz.
5: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď imidž a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Požádat o ruku stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
10: Máte rádi divadlo a humor?
11: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
10: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
11: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
10: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
11: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
12: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
13: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Yeah, you should take it off.
1: Doprava.
2: Za 9 minut, 17. hodina, no a než se do toho pustí Aleš Bruna, tak se podíváme společně na dopravu. Aktuální dopravní nehoda je tady na ulici Sokolská, tady u nás v Ostravě. Je to vlastně na úrovni té křižovatky, když jedete k restauraci Palouk, tak jsou tam v sobě dvě havarovaná vozidla. A ještě Jirka Javorský nám tady posílá zprávu. Dálnice Ostrava Bohumín na úrovni sjezdu na Vrbici uřaduje černý supr. Pravděpodobně to je ten neoznačený.
3: Takový ten, co bude měřit rychlost. Takže na to dávejte si pozor. Po nás už teďka Aleš Bruna a Fresh Mix. No a nezapomeňte, že je čtvrtek a čeká vás Puls, Prýst, Niky Bany a Matyáš Zoužená. Wow. Takže tak. Super muzika i pro dnešní večer a my dva zase zítra.
2: Ahoj.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
5: All day, every day.
6: Your loving on me makes me feel special.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz. And the only prescription
7: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

Tak hezké odpoledne, jste na Fresh in the Mix. Před námi dvě hodinky mixované muziky, je to aktuální, k tomu nějaké novinky a staré jedy. Prostě jako vždy na pohodu. Jo, za chviličku nám to startuje. Fotbalové mistrovství, tohle je písnička z něj. Shakira s Burna Boyem, daj, daj, hezký poslech.

Tak zbývá nám částečně anglicky, částečně španělsky. Tohle to bude asi ta největší fotbalová pecka. Vylojilo se teď těch fotbalových písniček po vícero. Ale tahle ta má jasný úspěch. Jako kdysi Waka Waka.

taky rozjíždí nebo rozjel své veleturné. Bohužel Česku se nějak vyhnul, nebo co? Když jsi byl v Brně, pokud se nepletu? Kecám, v Praze, jasně. Co by dělal v Brně? Aha.

Vzpomínka na Erasure, jejich Always, takzvaný Hey Remix. Pravda, originál byl o hodně pomalejší, nějakých 100 beat per minute, úderu za minutu, tohle to má 117. A vy jste na Freshin, in the mix.

Slyšíte sami na Freshi, Gracie Abrams je zpátky. Tahle ta písnička se jí fakt podařila okamžitě vlítla do hit parád po světě. Hit the wall. Hodně chytlavá, hodně vlezlá věc, vleze vám jedním uchem a tím druhým prostě nevyleze, zůstane v hlavě.

Tak se už jste se byli podívat na film o Michaelu Jacksonovi, neboť tohleto je jeho dceruška, Paris Jackson, teenage drama. Taková trošku jiná, říznější muzika. Moc se teda nepotatila. Ale jo, dobrý, no, je to prostě jiný styl. No. A my jste na Freshy, in the mix.

Tak už se to blíží. 3. července vychází nové studiové album americké Madony. Tady je se Sabrinou. Bude se jmenovat Confession 2. Confession on the Dance Floor 2.

Ještě se nám tam určitě vejde novinková Ariana Grande v tanečním remixu, taky se snaží vydat nový single, nebo už ho vydala, hlavně nové album je na spadnutí.

Originálově taková melancholická R&B věc. V jejím stylu tohleto je DJ Crow House Remix. Hate That I'm Made For Love Me.

0: Tak za chviličku pokračujeme in the mix. Naše tři frekvence, aplikace taky DAB+. Jsme fresh. Dáme si nové, staré, prostě na pohodu. Budete u toho?
1: Fresh Radio.
2: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze. Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí. Více info a lístky na www.barrak-klub.cz. Letní rande, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Buongiorno amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.

Tak jsem zpátky, se mnou je reklama na nějaké džusíky. U nás to naštěstí neběží, takže to můžeme klidně i říct do éteru. Australship Now, Tu Corazon, hezký poslech.

Jedeme samozřejmě tanečně. To je slyšet. Podle toho tuc tuc přidám taky Purple Disco Machine, tedy Tino Piontka. To je disco šarý. To spojení jsou klasickou ibiskou pašou. Je na stadě.

Purple Disco Machine. A my jdeme opět vzpomínat na Altanan, Chris Love, tady Pet Shop Boys. Vy se dávno udělali věc Pioneer, tady

Ono to v počátcích vyšlo jako skoro instrumentálka, pak to bylo doplňováno o vokály a pak to byl dokonce udělaný nový klip tehdy. A stal se z toho docela hit, hlavně tady v klubech.

Takhle Cosmic Down remixovali Channel od Tylee. Africká kráska má další povedený hitík. A Cosmic Down to samozřejmě ještě trošičku více našlápli, takže je to velice příjemné a taneční. A vy jste na Freshie in the Mix.

písnička vyšla v roce 2003 v originále, pak různé remixy. A i tady na Ostravsku jsme ji hráli docela často a rádi.

už pár hitíků spolu udělali, teď to zkouší znova. Bebe Rexha, ale taky francouzský David Guetta, Sad Girls. Teď se objevil v pátek.

0: Za chviličku pokračujeme in the mix. Dáme si filmové osmdesátky. Jo, tam vznikly skvělé filmy, hudební filmy a k ním samozřejmě velké hity. Za chviličku jsem zpátky in the mix. Fresh.
1: Pozmeme.
2: Fresh Radio. Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
4: Potřebuješ restart? Není třeba kafe, stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
5: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
4: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
7: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
8: Oslavit výročí svatby stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

Sledoval jsem filmové písničky, filmové hity 80. Nejznámější samozřejmě, které přežili dodnes, pokud možno. Madonna, Gambler, hezký poslech. Gambler.

Ale to samozřejmě není v od Richieho Valence. My hrajeme dodnes a velice úspěšně od kapely Los Lobos. To je La Bamba, kterou posloucháte právě teď na Fresh v rámci vzpomínání.

Já, tohle to je chuťák Highway to the Danger Zone. Kenny Loggins. 1986, vlastně se to objevilo i ve dvojce. Potom v roce 2022. Top Gun.

Fresh Mix. Fresh Mix. No jo, Flashdance 1983 a tréninková písnička Michaela Sembela Maniac. Zjíždíme filmové hity na Freshi. 80-kové. Divoká jízda.

Další velký fenomén 80. Beverly Hills, tedy Policajt z Beverly Hills. Bob Seger, Shakedown. Bylo z jedničky, ne, ze dvojky. A bylo to dávno. 1987-8. Jednička byla o 3 roky dříve, o 2. Ach, ta paměť. Fresh.

1984 Footloose. Kenny Loggins. Já, tančící Kevin Bacon.

Ještě jednou Police z Beverly Hills, tentokrát jednička 83. Tak to bylo trošku dřív, než jsem myslel. Zrovna se tam Eddie Murphy, myslím, houpe na dveřích toho kamionu nebo toho nákladňáku. Neutron Dance, Pointer Sisters.

0: No, nevím, jak by se na to dneska tancovalo. No špatně, těžce. Příliš rychlý rytmus. Pointer Sisters, Neutron Dance. A vzpomínky na 80-kové filmy, na ty slavné písničky z nich. Za chviličku pokračujeme, jsme fresh.
1: Fresh Radio. Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
6: Kontaktujte pulari.cz.
7: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
8: Vteřinku, jenom něco pošlu.
7: On chodí. Jde k nám.
8: Jo, jo, už to skoro mám.
7: Je, ty seš ale roztomilej.
8: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

Fede Legrand, One Two Step, hezký poslech. Jasně, předělávka. Takhle se dělají dnešní hity. Něco se vezme z minula, ale ho už si upraví.

Legendu tady Fede Legranda jsem viděl loni na Ibize naživo. Přijel tady do Ostravy. Je to prostě klasik.

No nic, no přidám ještě nové švédské Galantis, tedy Stay Alive. Zítra v Opavě. A zase v úterý po 17. In the Mix.

0: super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery a chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
5: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
4: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
6: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
7: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
11: Tohle jsem fakt nečekal.
5: Kontaktujte polary.cz.
12: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
13: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
14: Puls. Hudba, hosté a rozhovory. To byl dnešní Puls. Další jízda zase za 14 dní. Puls. Puls. Priest, Nicky Bunny, Matias Ouzana a jejich hosté. Každý lichý čtvrtek od 7 večer na Fresh Radio.

0: Je tady 18. epizoda Pulse Radio Show tady u nás na Fresh Radio. Dnes již konečně také zase se mnou za mikrofonem. Já jsem Priest, pro ty, kteří byste to nevěděli.
1: A tady je Matyáš Ouzana, který je aktuálně za mixem.
0: Začínáme jako vždy naší top 6. Číslo 1 byl Jehnou a jeho Taking the Time, novinka na mojem oblíbeném labelu Anjuna Deep. A teď už máme dvojku a to je další můj oblíbenec, kterým je holandský DJ a producent Estiva a jeho nový track, který se jmenuje TCL, což je zkratka, která stojí za Think Called Love.
1: No a Honziku, já tě vítám zpátky po jedno vysílací absenci.
0: Já děkuju, slyšel jsem, že jste to tady beze mě zvládli bez problémů, takže jsem rád.
1: Já jsem dneska klidnější.
0: Dobře, zůstaňte s námi, protože po top 6 se hned bude následovat jednak Matesův mix, ale taky vyspovídáme naše dnešní hosty, kterými je severomoravská crew Coconut DJs, takže máme tady toho dneska opět hromadu. Zůstaňte s námi.

0: Proplouváme naším výběrem top 6 nejlepších tracků, které jsme pro vás dnes vybrali. Asi jste poznali podle soundu, že tady tyhle ty výběry jsou spíš Matesová záležitost. Máme tady od Marka Knighta a Who jejich Clap Your Hands, což je taková klasická houseová šlapačka, kterou bych asi od Marka Knighta čekal. Předpokládám, že uslyšíme i v létě na Beats for Love. A teď už máme Tonyho Romeru na čtyřce a jeho Time to Move. Taky taková klasická houseovina. Chceš tomu něco říct ještě, Mates?
1: Je to moje, tak k tomu asi nic.
0: Je to tvoje, ano. Přesně tak.

0: number 6. Tak a tímto se dostáváme k posledním dvěma kouskům z naší dnešní top 6. Pětka byl Ewan McQuicker a jeho Shared House v remixu od Bullet Tooth. Ten Shared House vokálový sample si myslím, že je známý určitě i širšímu publiku. Ale tato verze, taková šlapavá, chytlavá, výborná. A Mateus uznale pokyvuje.
1: Já nevím, co bych dělal, ty to říkáš tak pěkně, říká, že
0: úplně slova. A tady šestka, to je opět můj výběr a je to Nitrous Oxide, polský trancový producent a DJ a společně s ním Farius a jejich Eterna, novinka na levelu Enhanced, na labelu Enhanced a návrat takového toho mého oblíbeného trancíku z dob třeba před 15 lety. Takže si to dejte, poslední dva kousky naší top 6.

0: Tak to byla naše top 6 a teď už náš Pulse Mix v podání Matyase Ouzany a za malou chviličku vystřelíme naše Pulse Shots tady na naše hosty Coconut DJs. Ti se na mě tady teďka koukají překvapeně, tak já jim ještě vysvětlím, o co jde a vy zůstaňte s námi, protože to bude určitě zajímavé jako vždy.
1: No já bych určitě poslouchal, protože máme tady ostříleného Matadora, Lančího, který není poprvé v rádiu. A pak
0: to rozhodně není.
1: Nováčka s první návštěvou, to bude zajímavé sledovat.
0: To bude zajímavé. Já se na to moc těším. A samozřejmě vyspovídáme o tom, kdo jsou, co dělají, co chystají a v druhé hodině jejich guest mix. Takže máte se na co těšit.
1: Bude to velké, budeme mít soutěže.
0: Pulse Radio Show na Fresh Radio.

0: Tak, vítám ve vysílání naší dnešní epizodu naše dnešní hosty, kterými jsou Kokona DJs, konkrétně DJ Lanči.
1: Ahoj, čau, zdravím všechny.
0: A DJ NG.
2: Ahoj.
0: A jako vždy, my tady pro naše hosty máme připravené takzvané pulse shots, což je 15 krátkých otázek, na které vy mi dáte pohotové odpovědi.
2: Yes.
0: Povídej. Už můžeš.
3: Aby se hosté rozehřáli,
0: samozřejmě. Je to tak. A dohodli jsme se na tom, že budete oba dva odpovídat na položenou otázku, takže jste připraveni začít.
1: Ano.
0: První otázka je, jaký byl poslední seriál, který jsi viděl? Začni, Lanči.
1: To je Velkého Česku.
2: Cancel,
0: výborně. Druhá otázka, film raději doma na gauči nebo v kině?
2: Rozhodně doma, na gauči.
1: Já radši v kině teda.
0: Mm-hmm. Raději single player nebo multiplayer videohry?
1: Single player.
2: Multiplayer.
0: Jaký je tvůj ideální víkend, když nehraješ?
2: Fotbal.
1: Ale určitě jako s přáteli nějaký grill, zahrada, prostě pohoda.
0: OK. Star Wars nebo Star Trek?
1: Star Wars.
2: Ani jedno neznám.
0: OK. Marvel nebo DC?
2: Marvel.
1: To zase nemusím moc znát, tady asi ani jedno bych si nevybral.
0: OK. S jakým jídlem máš toxický vztah a může být dobrý nebo špatný?
1: Ty brďo, toxický vztah asi žemlovka, rýžovej nákyp.
0: Mm-hmm.
2: Ale křenová poma...
0: Dobrý nebo špatný?
1: Špatný.
2: Rozhodně špatný s křenovou omáčkou.
0: OK.
1: A kdybych měl říct, co mám nejradši, to bude segedinský guláš.
0: OK. A jak často experimentuješ s novými žánry nebo zvuky?
2: Velice málo.
1: Já docela Lanči? Často, já se snažím to furt nějak obživovat, takže docela často.
0: Takže dramíky tam pošleš a
1: tak. Určitě, taky no.
2: Nebo abych to upravil, tak samozřejmě poslouchám víc stylu hudby, ale převážně se soustředím na house a tak.
0: Jasně. Kdyby jsi mohl vybrat ikonické místo, ať už festival, klub nebo památku, kde by jsi rád zahrál?
1: Ty brďo, takhle rychle.
0: Vytáhni z bucket listu nějaký sen úplně.
1: No, tak nějaká asi Ibiza, nějaký Sunshine Západ, nějakého sluníčka. Mm. Možná bych v tom Mambo Cafe bych si určitě rád.
0: Jo.
1: To by bylo fajn.
0: Tomu rozumím.
2: A já musím říct, protože jsem byl nedávno v Amsterdamu, tak rozhodně Amsterdam Tower.
0: Mhm, OK. Kdybys měl dělat DJský nebo producentský workshop a předávat zkušenosti, co by byla první věc, kterou bys učil?
2: No, to je zajímavý. Asi rozhodně naučit se naposlouchat ten song. Jako ten jeho rytmus a tak dál. Určitě to je základ.
1: Já bych asi doporučil, aby byl každý byl nějaký svůj, aby byl osobitej, no, aby si našel prostě nějaký svůj styl, který ho bude nějak reprezentovat.
0: Taky důležité. Který song bys zakázal pouštět na party?
1: Ježíš. Laskeča Basereje.
0: Tak to jsme tady ještě neměli.
3: Originál.
2: Žijeme len raz.
0: Jo, a tak to jsme tady naopak měli.
3: To už to bylo několikrát.
0: Jsme tady naopak. Jaký track tě naposledy donutil dát repeat?
2: No, to je dost těžký, no.
0: Je jich hodně. To chápu.
2: Jich hodně, bohužel asi teďka nedokážu takhle vystřelit.
0: Chápu.
1: A teď to byl ten nový remix Groovejet, teďka nevím, jak se jmenuje ten název, ale určitě to budu hrát dneska. To jsem si počet celých 10krát dokola.
0: Mm. OK. Tak pak to zmíníme ještě. Co ti nejčastěji lidi vyčítají?
1: Že nedělám nic pro zdraví, abych zhubnul.
2: Že se rád hádám.
0: Ty se rád hádáš? Mm-hmm. OK.
1: To se pokecáme potom.
0: Jdem ven. Nejdivnější nabídka, co ti přišla na sociálních sítích?
2: Nechodí mi divný nabídka. Mm. Musím říct od jednoho pána. Jestli bych nechtěl fotit plavky.
0: Tak
3: to je divný. Pěkně, asi ti pochvál tělo tím pádem.
2: No, říkal něco takového.
0: To je jako dost divný, no.
1: Tak to já si jako asi nespomenu, to asi nedám takhle.
0: OK, nevadí. Jaký song tě baví, ale stydíš se, že ho máš rád?
1: Eiffel 65 Blue.
3: Ten je ale dobrý.
0: Žijeme len raz.
2: Ne, to určitě ne, ale takový ty starší devadesátky, co jsou takový, nevím, jak to říct, no, jako Nestydím se za to, ale je to takové pro některé lidi jako divný. No.
0: Chápu.
4: Já bych doplnil, že za to se nemusíš stydět, protože když poslouchám jak kdyby nové houseové tracky, tak to jsou vlastně 90. Pořádným spotkem. A chtěl bych doplnit takovou poznámku pro nás. Měli bychom změnit tu otázku, protože ta divná nabídka na sociálních sítích platí jenom na holky. Na kluky možná.
2: A ještě to byl tak 60-letý pán.
0: To je asi pravda, no, ale jako...
4: Ano, tohle bylo připouštím, to bylo hodně divný.
0: To bylo hodně divný.
2: A který vůbec ani není fotograf, takže ještě úplně upřesně.
4: Třeba chtěl na tobě trénovat.
0: No. Chlapci, já vám děkuji, obstáli jste.
5: Super.
0: Máme za sebou Pulse Shots, dáme 5 minut Matymu a pak se vrátíme a trošku si vás vyspovídáme.
1: Jo.
2: Dobře.

0: combo. Attack of the killer fuckers is. I'm the king of all the funky people. I'm the king of all the groovy people. It ain't reggae, but it's funky. It ain't reggae, but it's groovy. Get down with that funky sound. I said get down with that funky sound. Get down with that groovy sound.
1: Puls. Každý lichý čtvrtek na Fresh Radio.
2: Pokračujeme v krasojízdě a je na čase vyspovídat naše dnešní hosty, kteří mi jsou, jak už jsem zmínil, crew Coconut DJs, DJ Lanči a DJ Angie. Ještě jednou čau kluci.
3: Čau, ahoj.
4: Ahoj.
2: Proč vlastně Coconut DJs? Já nevím, jestli jsem se na to někdy ptal.
3: Jo, jsme se o tom myslím bavili mocně, ale tak to už můžeme klidně zopakovat. Byl to takový nápad před 10 rokama, už je to teda 10 let.
2: Ty brďo.
3: Kdy kluci na nákle v Olomouci, tehdy to byla nějaká akce od nějaké vodky, kokosu, byla kokosová vodka a dávalo se do takových těch kokosů. A kluci seděli prostě a říkali, tyjo, to by mohla být dobrá značka, že ten kokos, takový já to všechno z kokosu, budeme na ty plážový akce všude a budeme dělat tu Ibizu prostě a bude to světový a uděláme se ty sluchátka kokosový a budeme dávat všude ty palmy a všude bude ten písek a bude to úplně nádherný a tak nějak to vzniklo, no.
4: Miluju kokosy, takže jste asi největší fanoušek jsem já tím pádem.
2: No a proto tady dneska jsou, že jo? Tak...
4: Ale pozval se ty, díky.
2: No ale právě mám ten dojem, nebo aspoň tak, jak to sleduju, že se toho docela snažíte držet, že prostě hrajete takovéhle ty pohodové akcičky venku, zahrádky.
3: Je to tak.
2: Na tom nákle vlastně pořád
3: třeba,
2: taky, že jo?
3: Ano, jsou to prostě poslechovky někde u vody přes léto, máme to jako docela zase plný komín teďka na léto. Je to tak, hrajeme takový pohodový hauzík prostě, který se lidem líbí, poslechovej bych řekl, no.
2: Ano, já jsem měl tu čest, myslím dvakrát nebo třikrát být za váma v Šumperku na John Baru a bylo tam vždycky super vibe, takže potvrzuju. A můžete vypíchnout nějaké highlighty, které vás čekají třeba toto léto?
3: Co nás tam čeká Tome teďka?
4: Je tam toho hodně, no. Hrajeme pravidelně třeba Bar Zahrada, ten John Bar teďka.
3: Ale tam... takový, teďka jsme odehráli takový dvě větší akce pro jednu automobilku, jsme měli nádherný, to jsme hráli třeba přímo, měli padel na Vltavě, možná se zaregistrovali, tak to jsme tam pro ně hráli a teďka jsme právě přijeli, o víkendu jsme byla velká akce na výstavišti v Praze, Autolegendy, a tam jsme celý tři dny dělali podkrezy jejich vlastně stage, k tomu stánku, dokonce jsme vyhráli první místo za nejlepší showroom stánek.
2: Tak to je super.
3: S naší muzikou, takže to jsme si docela vážili. Tak to byla největší akce, ale pak už tam mám taky ty klasiky, nějaký festivaly, tam jsou dva, já tam jsem jede v Kolíně, pak nějaká Mohlnice, Fingers Up a pak ty zahrádky, no. Hodně Olomouc, Šumperk na domácí scéně a tak, no.
2: Jak šlepe scéna na severu momentálně?
3: Jak říkám, no, jako ty kluby jsou takový slabší, ale ty naše poslechovky na to vždycky dojdou lidi, jak jsem to se tady bavili předtím ještě bez mikrofonu. Ta scéna trošku samozřejmě upadá, ale snažíme se prostě furt to nějak dělat, no, aby ty lidi přišli aspoň posedět, dát si nějaký drink, poslechnout muziku a sice už to není pařba do rána, ale do 10 do půlnoci, no.
2: Jasně.
4: Ideálka.
2: Jo, tak no. Pak se člověk normálně vyspí, že jo.
3: Přesně tak.
2: Jako, jo, už máme nějaký ten věk, no, nebudem si nic nalhávat. Angie, ty jsi nejmladší člen vlastně Coconut DJs? Je to tak?
4: Ne, není to tak.
2: Služebně nejmladší?
4: Služebně nejsem nejmladší.
3: Já jsem to popletl.
2: Dostal jsem špatné vstupní informace, omlouvám se.
4: Jsem druhý nejmladší člen.
2: Jsi druhý nejmladší člen?
3: Je to DJ Livy z Olomouce.
2: Aha, ok. A jak ses přichomítl ty ke Coconut DJs?
4: No já jsem, když jsem začínal vlastně s klubama, protože v 21 jsem obrážel prostě kluby, chodil jsem hlavně na jedničku. U nás, Disco 1.
2: Jo, Disco 1 znám.
4: A tak prostě jsem chodil za DJma furt, aby mi tam něco zahráli a tak dál. No až jednoho dne už se mě prostě asi začalo otravovat, tak říkali, ale tak pojď s náma zkusit hrát. No, to úplně nevyšlo. No a pak jsem vlastně se dostal na nějakou akci, kde hráli kluci vlastně. A ta hudba prostě mě zaujala mnohem víc, než to EDMko, co se hrálo prostě na té jedničce. No a pak jsem vlastně oslovil Lančiho, jestli by mě náhodou nenaučil hrát.
2: Jasně.
4: On řekl, jasně kámo, půjdeme do zkušebny.
3: Byl takový si... ten otravný, který furt otravil, pojď mě to naučit.
4: No, takže jsme chodili do zkušebny, naučil mě to, já jsem pak prostě udělal fakt jako stovky hodin prostě na tom, abych si to natrénoval. No a dejme tomu 5 let zpátky. Mě jako Lanči vlastně oficiálně přijal.
3: Zasloužil si to.
2: Odpracoval si to.
4: Rozhodně.
2: Tak to je super. Máte něco, co byste ještě tady chtěli tak nějak třeba si zapromovat?
3: Ale tak určitě bych chtěl pozdravit mamku, tatku, babičku. Chtěl bych pozdravit tady Peťu Ohradíka, který nás celka dovezl, skvělý řidič. A zdravím samozřejmě všechny posluchače Fresh Rádia.
2: Správně.
3: A maximálně bych chtěl ještě vlastně všechny pozvat, nevím, jestli to mám vůbec význam, 10.10. to je v Praze, na moje narozeniny do studia 54, bude to brutální party.
2: No. A ty jsi ještě pořád rezident studia?
3: Ano, už je to, myslím, 10. nebo 11. rok.
2: Ty brďo.
3: Jo, pořád tam jezdím hrávat.
4: Já bych chtěl jenom říct, že tam to není do 8.10 večera, ale spíše rána.
3: No, tam to spíš těch 8 ráno začíná.
4: Právě.
3: A kolem toho oběda to začíná upadat, no.
2: A tam to šlape jak v tom studiu? My jsme tady ještě nikoho asi ze studia neměli a já se přiznám, že jsem tam ani nikdy nebyl, ani jsem tam nikdy nehrál, takže...
3: Ale tak ta éra byla...
2: Jak to tam teďka?
3: Éra ta byla jako dřív taky asi možná lepší, jako, ale furt se to drží, furt tam ty akce jsou dobrý. Teď tam byli, teď měli narozeniny vlastně 25 let. Hmm. Superová akce, narvaný klub, jako natřískaný do od jedné od rána do pěti do večera. Hmm. Jako, což fakt jako super, že ty lidi dojdou si to prostě užít. A hraje se tam super, je to prostě lidi, kam se, klub, kam se ty lidi prostě přijdou bavit, zatancovat si, neřeší žádné ostatní věci a užívají si tu muziku, takže pro DJ je to tam jako super.
2: Jo, tak to zní jako vlastně sen trošku.
3: Hele, až tak budu na tebe myslet, až tam budeme mít zase nějakou rezidentní akci, teďka už to mám myslím naplánovaný na nějaký další 3-4 měsíce a tak až bude příště volno, tak na tebe vzpomenu.
2: Tak děkuju. A samozřejmě i na Mate se můžeš si vzpomenout, on se jo. Tak škaredě podíval.
4: Já bych chtěl dodat, ale nevzpomeň si na mě, už bych to nedal. Já bych musel jít na rání normálně.
2: Tak to je jasné, že jo, přijedeš den předem a ubytuješ se a potom prostě vstaneš, no a přijdeš. Je úplně jasný. Dáte si guest mix ve druhé hodince, nějak se o to podělíte, nebo?
3: Ale první asi bude Angie, že, Tome?
4: Ano, první půjdu já.
3: A takže první půl hodinka bude DJ Angie a potom bude DJ Lanči.
2: Výborně, tak se těšíme, díky za pokec, kluci.
3: Bylo to super, děkujem za pozvání.
2: Díky za to, že jste přijeli, protože ono to nějakou hodinku sem k nám trvá, takže si toho vážíme.
4: A Filipku ještě neděkuji, ještě se budeš loučit, neboj.
3: Jo, tak se ještě budu loučit, tak to je super, tak to jsem ještě tu mamku s babičkou a staťko nemusel ještě zdravit.
4: Ještě pozdravíš, že už jdeš domů, řekneš.
2: Takže přátelé, máme 4 minuty do 8, od 8 hodiny guest mix Kokona DJs našich dnešních hostů. Zůstaňte s námi u Pulse Radio Show tady u nás na Fresh Radio.

0: Vítám za mikrofonem Matyáše. Ahoj, Maty.
1: Čau, Honziku. Ty jsi vlastně... rozjel teďka s těma jinglama. Jeden, druhý, jo, třetí, pojďme.
0: Já to tam sázím. Jo. Guest mix, party pass, pojďme.
2: Plus.
0: výborný guest mix zatím, ale každopádně od Kokona DJs, konkrétně od DJ Angieho. Luxusní šlapačka, velice mě to baví.
2: Mě taky.
0: Ale ten druhý jingle právě Party Pass oznámil to, proč tady vstupujeme teďka do tohoto guest mixu skvělého. A to je z toho důvodu, že soutěžíme o party balíčky na zítřejší akci, která je tady, se bude konat pod náma hned.
1: Pod náma a i pod naší taktovkou.
0: Je to tak. Čeká nás totiž Fabric Lounge and Garden, taková menší akcička tady.
1: Na zahrádce.
0: Snad na zahrádce.
1: Věříme tomu, že na zahrádce.
0: Věříme tomu.
1: Jdeme tomu naproti a na druhém, respektive třetím baru a druhé stage.
2: Tak, bych to dodal.
0: Ano.
1: Je tam vstup zdarma, to je důležité, vstup zdarma.
0: Důležitá informace. A vystoupím já, čili Priest.
1: Já, čili Matias Ouzana.
0: Potom Snowy Buffett, toho jsme tady nedávno měli jako hosta.
1: Přesně tak, sněhový Buffett a potom Chicken teda kůře.
0: Kterého jsme tady vlastně taky měli nedávno jako hosta.
1: My jsme si pozvali vlastně hosty na naši akcičku. Ano.
0: A bude to teda zítra, začíná se v 18.00, pokud možno, pokud počasí dovolí, tak venku. Jinak teda na druhé stage bude se končit v kolik? Ve dvě?
1: Ve dvě, ve tři podle lidí, no.
0: Takže dojděte.
1: Když budou pařit, tak možná i ve čtyři.
0: Dojděte.
1: No, dojděte. Ať... Můžete si ugrilovat klobásku nebo špekáček, nebo teda opec na ohni. Bude ohniště, bude grill, bude vše.
0: A ten špekáček si klidně můžete donést svůj, v podstatě cokoliv svého si můžete donést.
1: A nebo si to koupit na baru a být pohodlný.
0: A nebo to teďka vyhrát.
1: A nebo to můžete vyhrát, protože budeme soutěžit nejenom o nějakou grilovací sadu pro dva, ale i o 3 kila na baru. No, proč by ne?
0: Nádhera.
1: Proč by ne, že?
0: No, to je nádhera.
1: A to rozjedeme v ten pátek.
0: To je nádhera. A soutěžní otázka, jako vždy, je extrémně těžká.
1: Už zapínejte Google.
0: Protože ta zní, kolik DJů zítra na té akci vystoupí.
1: No, a jaké jsou možnosti? Dáme jim možnosti vůbec?
0: Dáme jim možnosti.
1: Buďme hodní.
0: Takže za A, buď ti DJové budou jenom dva, za B budou tři, anebo za C budou čtyři.
1: Jo. No, to je otázka, protože kdybych vyšel z našich komentářů u tvého dnešního lomeno včerejšího postu, no. Tak budou dva a budou něco prodávat.
0: No, tak právě proto je to možná trošičku...
1: Chytáček.
0: Možná proto je to trošičku takový těžší, no.
1: No, a to je dobře.
0: Takže pokud znáte správnou odpověď, pište nám ji na...
3: WhatsApp 77337136.
0: A my budeme trpělivě očekávat vaše správné odpovědi.
1: Přesně tak, první správný vyhrává. No a za chvilku bychom se mohli podívat i na něco nového, co se stalo na scéně.
0: Ano, teď se vracíme ke guest mixu Kokona DJs, protože bude probíhat střídání stráží. DJ NG předá žezlo mixovací DJ Lančimu.
1: To by Peťa Vohradník mohl jako okomentovat, protože byl nedávno na Hradě, on to určitě má nastudovaný.

0: DJ Lanči to tady neskutečně sází, takže mu do toho nechceme moc vstupovat, ale musíme si dát i trošku těch novinek.
1: Je tak to tak? Jdeme
0: tak jenom
1: na
0: rychle.
1: Jdeme na ně. Co tam máš ty?
0: Já tady mám rychlou novinku o tom, že 1. června a ovšem před 25 lety v roce 2001 se uskutečnila vůbec první epizoda dnes už kultovní legendární radio show A State of Trance pod vedením Armina van Burena. On o tom vydal takový delší příspěvek na Facebooku. Mě tam zaujalo, že tam psal, že sám si myslel, že ta radio show se dožije tak maximálně 500 epizod a pak skončí. A aktuálně je epizoda s číslem 1280.
1: Tak i těch 500 epizod, jako si myslím, že byl jako dobrý
0: to
1: cíl.
0: Jo, to
1: jako
0: teda jo.
1: Mezi náma, kterou máme 18. si říkal dneska?
0: 18.
1: Jo, tak do 500 daleko. Ale budeme se snažit.
0: Ano.
1: Budeme se snažit. No, já tady mám něco, možná, že mnozí z vás znají aplikaci Shazam, která byla vlastně na vyhledávání, nebo je stále na vyhledávání tracků, když je neznáte. No a samozřejmě to ve velkém používali i DJové, ale kolikrát ten track to nedohledalo, protože velký hluk, protože nějaký remix, protože to bylo v mixu, nebo to bylo zrychlené. No a Beatport přišel s novinkou Shazam pro DJ. Takže už dohledáte úplně všechno a můžete si poskládat takzvaně na party konkurenta svůj vlastní playlist.
0: Wow.
1: Takže dokonce v tom článku píšou o tom, že dle šéfky Beatportu by to do budoucna mělo i pomáhat vlastně producentům s trasováním, kde a jak často se jich tracky hrajou.
0: Okay.
1: Protože v současné chvíli je to tak trošku nedohledatelné.
0: Ano.
1: Myslím si, že není moc promotérů a klubů, které by posílalo osám, Instagramům a podobným, co se hrálo přesně za tracky. Takže v určitém, když to tak řeknu, rozpoložení to může být dobré pro ty menší producenty.
0: Asi jo.
1: Určitě. Že to nějak podpoří. I když. Uvidíme.
0: Sám si nejsem teďka úplně jistý, jak se ohledně toho cítím vlastně.
1: Já taky ne. Mám u toho rozporuplné pocity.
0: Je to tak. Jedna rychlá novinka ještě. Solomon, kterého všichni určitě dobře známe, bosensko-německý DJ a producent, hrává pravidelně na Ibize, má tam neděle v klubu Pača a teďka pozvedl svůj koncept znovu, který se jmenuje Dance First, Film Later, čili nejdřív tančí a potom natáčej. Razí tím takový ten trend, který se teďka tak nějak
1: čím dál častěji
0: objevuje, že prostě lidi si mají v klubu užívat tu hudbu a tu atmosféru a ne prostě pořád natáčet nebo fotit něco mobilem.
1: Ale je to čím dál tím populárnější, hlavně na západě a dokonce se to setkává i s tím fanouškovským pozitivním ohlasem, takže nejspíš je to cesta. Loni taková stage byla vlastně Techno na Beats for Love, kde to nebylo striktní teda, ale bylo to velmi doporučeno. No a když jsme u letních festiáků, tak já tady mám novinky k Ledit Rollu, který se uskuteční letos opět u jezera Most. No a kromě toho, že tam opět vystoupí například Pendulum Life nebo Chase and Status, tak stejně jako na vánočním Beatsu vystoupí Control Alt Delete, což je nové drum and bassové alter ego Don Diabla.
0: Ano.
1: No a tím se vlastně, když to tak řeknu, uskuteční jeho první vystoupení pod širým nebem v Česku.
0: Jo.
1: A předpokládám, že Beatsy zimní v Brně budou první halové vystoupení v Česku.
0: No tak ten si to vybral teda.
1: Uměl si to naplánovat jako velmi solidně, chlapeček. Myslím si, že před jeho, že když to tak řeknu, dostane pochvalu jeho manažer.
0: To asi jo. A zpátky k DJ Lančimu, ještě máme nějakých 10 minutek, možná ho necháme trošku přetáhnout, protože je to luxusní tady prostě.
1: Takže nejdem domů dneska. Tak doufám, že mě doma poslouchají a já zdravím.
0: Promiň, no.
1: Já zdravím taky domů a asi se zdržím. No.

0: On ten čas prostě vždycky tak rychle letí, když se člověk dobře baví, že jo? A tím chci říct, že se blíží i konec naší dnešní epizody, 18. se skvělými hosty Coconut DJs. Ještě jednou, kluci, díky moc, že jste přijeli.
1: Děkujeme za pozvání, bylo to tady strašně fajn, budeme se zase těšit někdy.
2: Bylo to hrozně zajímavý.
3: Bylo to výborný, výborný.
0: Hrozně zajímavý. Guest mix byl super úplně, já si tady vibuju celou dobu.
2: Díky.
0: A Lanči, ty jsi chtěl rozloučit.
1: Jo, já se chci samozřejmě rozloučit se všema posluchačema. Doufám, že nám přeju šťastnou cestu. My už za chvilku odjíždíme, bylo to tady fajné. Loučím se se všema, pozdravu svou babičku, mamku, tačku a prostě tak všechny do kolana.
3: No je nejvíc, tyjo.
0: Skvělý. Tak já teda taky pozdravuju mamku, tačku a babičku.
3: To už já nemám koho pozdravit tím pádem. Asi.
1: Aha, ještě teď... můžete dát dědu, ale děda ten můžeme nebýt. Teda.
3: Ale no, tak to já můžu pozdravit takhle všechny, takže pojďme trošku toho černého humoru. Tady.
0: No tak dobře, no. Tak.
3: Ale černý humor je výborný. Tak, já ho uplatňuju všude, takže ho musím uplatňovat i na sebe.
0: Tak to temně jsme asi ještě nekončili tady, takže...
3: Ale stále pozitivně zároveň.
0: Jednou je všechno jednou poprvé, no.
3: Ale optimistická nálada musí zůstat.
0: Tak jo.
3: I kdyby nám chleba nebylo.
1: Tak čusán.
0: Tak čus.
3: Ahoj. Hej, tak čusan, uvidíme se teda někdy ve studiu.
0: My se každopádně doufám uslyšíme zase za 2 týdny.
3: Snad už v plné sestavě.
0: Snad už v plné sestavě a taky se slyšíme zítra tady na Zahrádce Fabriku.
3: Přijďte, vstup je zdarma.
0: Čau.

I want him.

nejlepší old school, který znáš.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

svítit světla. Nech jen červenou pro atmosféru, bolí mě u srdce, ne kvůli tobě. Přísám ještě jednu čáru a zbudíme se v hrobě. Výčitky svědomí, ty jsou na místě. Předevčírem řekl, že už nikdy příště. Vedli rozhovory o hvězdách a UFO. Teď se bavíme o tom, že život plyne moc rychle. Co budem dělat? Podívej se na stole. Nejdřív ty až po tobě.

0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozhodnutí.

0: Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. DAB FM anebo apka? Fresh je všude.

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Flash. Flash Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.

0: ekologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

Old School na Fresh Radio. This is Fresh Radio 103.6 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Čekuj FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Raz, dva.

Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás!

0: atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: tedy?
1: I když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak ti jiní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: hřeš si na prsou hady.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme

Ty jenom opisuješ to, co vidíš venku. Ale já jsem ten, který mi tvaří děj. Já jsem byl s nima dole, občas se tam taky vrátím. Reprezentuju chudobu, proto vybrali si mě. Kikin door, vykradneme celý stůl.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Letní rande. Stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Přijdu do pár.

Dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy.

Když dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky. Dělám stojky.

ECM, Internet, dope shit. Likvidovat si zdravě není lehké, se to prach. Neexistuje nic, co by ti vrátilo ten čas. Kdy si v kreku na dojazd do Bena, dlouhou trať. Všetko je černé.